zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Akt 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spodě...

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes z pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítkův Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Rest Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadlem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzoru celá zem, dej si kafe, a ti to blafe a tak dále a tak dále. Máme tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bu, bu, bu, ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to zašlo, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo, tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. na vašich Kopeckém. My bys no měl to debatu rozvíjet dál. Takhle, já jsem jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náručí a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo

0: Dobře, Davide. Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
1: Ahoj chlapi, tady Danda Staková.
2: Dobrý den.
1: Ano. Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sopoty.
0: Dobře, dobře, dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naschle, i vy, děkujem. Zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
3: Takže dobrý den, odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Tady je Petr Stebec nad Metojí.
2: Aha.
3: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuju.
3: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuju.
0: Ano, a co
2: dáte?
0: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
3: Ačko.
2: Děkujem,
0: dobře,
2: díky, naschle.
0: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Šampír, tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalto.
6: Tady Šampianová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesno.
4: Přesnost je ozdobou králů, madam.
6: Ozdobu králové má.
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla
4: převléknout,
6: samozřejmě, kdyby to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
5: Pane Rivalte, nemilý,
4: velice mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
4: Děkuji.
5: Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Vy se nám nepokazím, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: No, jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Není?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen?
5: O, teď.
4: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl, že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolili, já musím přejít k věci.
5: Prosím.
4: Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné, je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
4: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mně stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Nechoď. Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.

0: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
1: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
0: Především se šetřit. Přijete ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
1: O, vy jste velice laskavý.
0: A vezměte sebou ženu.
1: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
0: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
1: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
0: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
1: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
0: Co?
1: Že ruku líbám.
0: Komu?
1: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
0: Promiňte, já nemám paní.
1: A ta dáma, která tady...
0: To vy myslíte vaši paní?
1: Mojí paní, já jsem vdovec.
0: Co? Co se jí stalo?
1: Umřela před 20 lety. Já jí dal na hrdelník.
0: Do hrobu?
1: Do hrobu, do ruky.
0: Co to?
1: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
0: Klid?
1: Policii, zavolejte policii. Nechci, ne.
0: Klid, prosím, klid.
1: Policii, zavolejte.
0: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Ukázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal,
4: ano,
3: nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a bylo Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herectví o poslouchání a vycházení z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat, že?
3: No, ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako zapomenout na to, že hraješ a
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co ti co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no to, ano,
3: se ten text,
4: no...
3: jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem i úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že tyhle, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriáně.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme?
2: Pozor, pozor, pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam
2: ano. Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano,
1: na té policejní
2: stanice, to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeninek, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je, to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnala.
3: Říká, chutnala, ano, říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jak je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš,
2: no, takže tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem byl jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal. A koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoliv kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Můžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. O ty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Pani, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam na všem, na všem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci. Nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
4: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
7: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem, ještě než ty nohy mě opravdu, jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohleto, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra, babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomasa, Vladimír Hrubý, ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B, pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko.
3: Ačko,
2: dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže jde pudli nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, půdl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. Je, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Jeden z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám posledně špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne, ekolog,
8: ekl, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila v okolí, že se bych jednul a zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Znám.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, aspoň jsme založili u nás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu?
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to
9: on krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásný. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod.
1: No, ano, ale to prostě krásný, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zoumena, a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte o mý.
2: Děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku ticho.
5: Ticho.
1: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště? Buďte stichá, nerušte představení. To je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
1: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
1: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Krnov začne s projektem Stravenka za práci pro lidi bez domova. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy. Kopřivnice má nové boxy na uložení jízdních kol. Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty do 18 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Lidé bez domova v Krnově se budou moci zapojit do projektu Stravenka za práci. Dostanou poukázku na potraviny, pokud se zapojí do práce pro město. Půjde hlavně o zvelebování veřejného prostranství, vysvětluje Lubomír Rapušák z Krnovské radnice.
3: Pokud se teda vše podaří a budeme se o to snažit, tak od června by tento projekt měl nastartovat a jsme sami zvědaví. Za nás je důležité těm lidem dát nějaký smysl tomu jejich bytí nebo dát jim nějakou aktivitu, aby něco dělali.
2: Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení případné rakoviny děložního čípku. Teď se pro odhalení karcinomu u žen používá hlavně cytologický stěr, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využívat ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Naději Chatové budou moct lékaři používat testy častěji.
4: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
2: Podle ministerstva zdravotnictví se v Česku změní taky screening rakoviny plic nebo tlustého střeva a konečníku. Ve Frenštátě pod Radhoštěm začala oprava plochy u supermarketu Albert. Slouží jako parkoviště i jako průchozí lokalita v centru města. Podle radnice je v havarijním stavu a pro lidi i řidiče nebezpečná. Řemeslníci odstraní nerovnosti a výmoly. Jde pouze o dočasné a levné řešení. Město teď totiž aktuálně zpracovává dopravní řešení, které souvisí také s úpravou nedalekých zastávek. V Kopřivnici přibylo 10 nových cykloboxů. Lidé je najdou nedaleko vstupu do muzea nákladních automobilů. V každém boxu je místo pro 2 jízdní kola a taky elektrická zásuvka, například pro dobití elektrokola. Jak doplňuje mluvčí radnice Kateřina Talajková, kola si mohou lidé uschovat maximálně na 3 dny.
5: Používání cykloboxu je jednoduché a funguje na principu jednorázového PIN kódu. Při prvním použití si uživatel na klávesnici zvolí vlastní kód, box uzamkne a kód si zapamatuje. Stejným kódem lze box kdykoliv otevřít.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno. Přehánky se můžou objevit zejména na horách, v Jeseníkách nebo v Beskydech. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zatím je provoz v Moravskoslezském kraji klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553
1: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné a hlavně nerušené ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Je pátek 8. května, tedy státní svátek, den vítězství nad nacismem a zároveň je to vzpomínkový den obětem druhé světové války. My se o tom zmíníme v pravidelném kalendáři za chvíli. Teď už můžeme třeba říct, že ze známých osobností slaví své narozeniny třeba divadelní režisér Jakub Špalek anebo modelka Iva Kubelková. Těch známých osobností bude mnohem více, my o nich budeme hovořit za chvíli. A ještě přidáme sportovní informace, protože Kateřina Siniaková, světově známá tenistka, má bratra. A ten se představil na tradičním turnaji v Ostravě v Komenského sadech. My o tomto 23-letém tenistovi uslyšíme krátce před 17:30. A bude toho více, třeba i písničky, které nestárnou. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Státní svátek, Den vítězství.
1: The flags of freedom fly all over Europe.
0: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
2: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
3: Abemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
3: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
3: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace nabízíme v 5 hodin a 15 minut. Když se podíváme například na Lysou horu, odtud hlásí 7 stupňů Celsia, skoro zataženo. Ostravě Porubě 10 stupňů Celsia, také skoro zataženo. A například na Horní Bečvě 8 stupňů Celsia, skoro zataženo. Podle dnešní předpovědi počasí má být bezsváteční den. Oblačno až polojasno, přehánky se vytvoří zejména na horách, později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty pro dnešek 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. No a rozptylové podmínky mají být ráno mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno přejeme.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 10 minut zbývá do půl šesté. No a pojďme za sportem. Mladší bratr české tenistky Kateřiny Siniakové, Daniel Siniakov, má také svou tenisovou kariéru. Aktuálně prožívá ve 23 letech nejlepší část. Po úspěšných dubnových turnajích v Egyptě se posunul do páté stovky žebříčku ATP a představil se úspěšně i v Ostravě na turnaji Ostrava Group Open.
1: V singlu jsem určitě rád, že jsem prošel kvaldou, to první kolo mě mrzí a myslím si, že jsem tady

0: Musím se právě prosadit, abych se dokázal prosadit na challengerech.
1: Aktuálně dokončuje Daniel Siňakov vysokou školu a pak už napne všechny síly k tenisu.
0: Studuju ekonomika management na UHKčku v Hradci Králové a momentálně za měsíc mě čekají státnice, takže už budu končit a můžu se pak poctivě věnovat jenom tenisu.
1: Nervy před dokončením studia nemá.
0: Měl jsem nervy, odevzdával jsem bakalářku, ale úspěšně jsem ji odevzdal, takže teď už mě čeká se jenom naučit a snad to zvládnu.
1: Když Siňakova vidíte na kurtu, svou slavnější sestru Kateřinu nezapře.
0: Tak určitě jsme brácha a sestra, takže toho máme spoustu podobného. Dřív si myslím, že to byly vlasy, emoce nám tam určitě lítají, takže ty gestikulace jsou stejný a čím jsme starší, tak podobní si jsme.
1: A co vlastně Daniel stihl z bohaté a úspěšné kariéry své sestry osobně?
0: Párkrát jsem se byl podívat na Grand Slamu, převážně v Paříži, ale tím, že sám mám svoji kariéru, tak se často míjíme a většinou, když se sejdeme, tak tenis není hlavní téma, o kterém se bavíme, takže ale jsem schopen s ní většinou na začátku sezóny odjet i nějaký turné, takže se jí snažíme někdy vypomoct, většinou to vychází na Dubaj Doha.
1: Doplnil Daniel Siňakov, aktuálně 484. hráč žebříčku ATP. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava, připravili jsme krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Doubrava na Karvinsku už příští měsíc začne stavět novou dešťovou kanalizaci v centru. Má odvodnit náměstí, které bylo při vydatných deštích vždy zatopené. Stavba ovlivní provoz a proto ji podle nezávislé starostky Jiřiny Ferenčíkové naplánovali ke konci školního roku. Za nákup hraček anebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 euro. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Pamtreková dráha u střediska volného času v Knově se dnes opět otevře. Pásku přestřihnou zástupci města v 15.30. Původní dráhu pro kola, ale i koloběžky nebo brusle zničila povodeň v roce 2024. Ve Frýdku Místku se příští týden chystá třetí ročník dvoudenního festivalu Boží město. Při jeho organizaci spojili síly křesťanské církve, které budou na akci ve stáncích prezentovat svou službu. Připravený bude taky kulturní program, uvedl tomluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách a teploty od 15 do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte pozor, aktuálně na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu stojí odstavený porouchaný kamion, blokuje pravý jízdní pruh dálnice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Je to hodiny 32 minuty, za okamžik přidáme předpověď počasí v telefonátu s meteorologem a také pro vás budeme mít pozvánku k pořadu Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 5 minut zbývá do 6:45. Rádi bychom pozvali i k dopolednímu vysílání, protože po 9. hodině začíná magazín Křížem krajem a čeká nás výlet na Oderzko. Navštívíme vodní mlýn Veselský, jedno ze zastavení technotrasy. Tentokrát nás ale více než zařízení mlýna budou zajímat lidé, kteří tam psali své životní příběhy. No a nebude to vše, také se podíváme do krajiny, na její krásy a na drobné sakrální stavby nebo poutní místa. Pravda je, že z auta je nepoznáme. K tomu bychom si museli obout pořádné boty a na chvíli se stát poutníkem. No a na sérii Poutí po Odřím, která začíná už brzy, vás pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, také v dopoledním vysílání krátce po 9. hodině. No a teď je 5:41, přidáme pravidelnou předpověď počasí. No a také pro vás budeme mít pozvánku k magazínu Veselé a zdravě, který začíná krátce po 13. hodině.
1: Ano, s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno vám přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Evo, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak nyní máme většinou zataženo a ještě doznívají ojedinělé přehánky. Nyní prší na Opavsku, Ostravsku nebo v Bohumíně a také se ojedinělé vytvořily mlhy. Teploty po ránu jsou mezi 11 až 8 stupni Celsia, na horách je chladněji, praděd hlasí něco přes 3 stupně Celsia, Lysá hora kolem 5 stupňů, no a fouká většinou slabý severní nebo severovýchodní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Očekáváme ještě tedy ráno zataženo i s doznívajícími přehánkami. Během dne by se oblačnost měla protrhávat na oblačno nebo polojasno a budou se ještě tvořit přehánky, ale to už zejména v horských oblastech, takže tam ještě počítejme i s deštivějším dnem. Jinde by už měly být přehánky jen výjimečné. Později odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a bude dále ubývat oblačnost. Teploty dnes ale budou nižší, než jsme byli zvyklí, většinou mezi 14 až 18 stupni, na horách mezi 9 až 13 a povane slabý proměnlivý vítr, místy se rozfouká mírný severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A před námi je víkend, tak jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: V noci bude už méně oblačnosti, většinou jasno nebo polojasno, jen lokálně se může tvořit buď nízká oblačnost, nebo se přechodně zatáhne i vyššími patry, ale převažovat bude teda méně oblačnosti, k ránu se mohou vytvořit i mlhy, ale opět jen ojedinělé a teploty v noci klesnou nejčastěji na 9 až 5 stupňů Celsia, ovšem tam, kde se uklidní vítr a bude jasná obloha, tak zejména v údolích mohou klesat až k 1 stupni Celsia a opět se mohou vytvořit nebo objevit i přízemní mrazíky. Teploty na horách se budou pohybovat kolem 4 stupňů a povane slabý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude polojasno až oblačno, přehánky už se budou tvořit opravdu jen výjimečně, opět spíš z větší pravděpodobnosti na horách a večer očekáme vyjasňování. Teploty budou jen o stupínek vyšší než dnes, mezi 15 až 19 stupní Celsia, na horách mezi 10 až 14 a vítr povane slabý proměnlivý, během dne opět místy mírný severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné páteční ráno.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5:51, to je přesný čas, přejeme hezký sváteční den, pátek 8. května. No a i dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtámlovou. Oba teď pozdravujeme a ptáme se, jaké téma se dnes bude probírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO. Areál opevnění v Darkovičkách u Hlučína bude ode dneška znovu otevřený. Náměstí v Bohumíně zaplní májový běh. Bude oblačno, místy čekáme přehánky, teploty v našem regionu kolem 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. O vedení delegace usiluje prezident. Ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel společně s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba, od které se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů, se nezměnila už rok. Podle guvernéra centrální banky Aleše Michla je potřeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, a to kvůli hrozbě rostoucí inflace.
3: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice, aby zůstal přiměřený.
2: Česká národní banka taky zhoršila výhled růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle ní vzroste o 2,5%. V únoru přitom čekala skoro 3% růst. Výstřely z kanónu dnes odstartují letošní sezonu v areálu československého opevnění v Darkovičkách u Hlučína. Rána zazní přesně v 10.30. Lidé si poté budou moci řopíky zdarma prohlédnout. Součástí programu bude taky komentovaná výstava dobové výstroje a výzbroje československé armády z roku 1938. Doplňuje mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala.
4: V rámci této akce se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných objektů v tomto areálu. Tady za zmínku stojí zejména pěchotní srub Orel, kde ve 12 a ve 14 hodin proběhne přednáška našeho archeologa Jiřího Juchelky, který se právě věnuje druhoválečné archeologii. Sport.
2: Bohumín se dnes promění v atletické centrum. Centrální náměstí ožije májovým během se závody dětí, dospělých i seniorů. První start bude v 9.30 a program potrvá dopoledne. Součástí budou i školní štafety, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Letošní ročník se poprvé spojí s charitativním projektem Běžím pro druhé, za kterým stojí organizace Andra. Každý, kdo při registraci přispěje libovolnou částkou na podporu dobrovolnictví na Bohumínsku, se vydá na trať se speciálním startovním číslem. Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, lokálně s přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a taky ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý anebo severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici 1. května v Polance nad Odrou je nehoda osobního auta se zraněním. Probíhají proto záchranné práce, provoz je tam částečně omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné sváteční ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Je pátek 8. května, teď jsou 4 minuty po 6. hodině a je čas se trochu protáhnout, tak si počkejte na ranní rozcvičku, třeba si ji jen poslechněte. Rozhodně vám to udělá lépe. Také poslouchejte písničky, které nestárnou, a podíváme se společně i na vrchol Gírova v Beskydech, kde vzniká stavba, která je kvůli stoletému dřevu tak tvrdá, že si o ní může údajně horský vítr brousit zuby. No tak to si necháme pěkně dopodrobna vysvětlit. A v rámci zachování tradice si podmanila tato osada i pravopis novou kolibu s tvrdým i uprostřed. Místní píší takto v nářečí po našimu. Reportáž z Beskyd pro vás připravujeme krátce před 6:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: 6 hodin téměř 12 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a začít ráno zdravým pohybem můžete i v tuto chvíli, ať jste kdekoliv, připravte se na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6 hodině od pondělí do neděle. Takže pozor, začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží lahve. S nádechem půjdeme dolů do podřepu, paty stále na zemi. Paže pokrčíme k ramenům. Budeme střídavě propínat ruce vpřed a zároveň držíme tělo v podřepu. Vydržíme 20 vteřin. Celý cvik opakujeme 3x. Hezký den s pohybem!
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut nabízíme přehled meteorologických informací. Pojďme se podívat například na Javorový vrch, kde je skoro zataženo a 8 stupňů Celsia. Mošnově mají 10 stupňů Celsia, také skoro zataženo, a skoro zataženo je i v Rýmařově, odtud hlásí 8 stupňů Celsia. Dnes ráno má být zataženo s dosnívajícími přeháňkami, ojediněle i mlhami. Během dne očekáváme protrhávání oblačnosti, nové přeháňky se vytváří zejména na horách, později odpoledne a večer budou srážky ustávat a dále ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik předpověď počasí, krásné ráno přejeme.
2: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 20 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a teď půjdeme na výlet. Na vrcholu Beskydské hory Gírová roste koliba, tedy koliba s tvrdým i uprostřed. Koliba tak tvrdá, že i pravopis musel ustoupit tradici, píše se totiž poctivě po našimu. Tato stavba ze stoletého dřeva není jen vzpomínkou na pastevectví, ale i kusem rodinné nostalgie.
1: Už vidíme tady, když jsme přišli k té kolibě, že tady jsou takové mohutné dveře, trámy, jak se u nás říká futra. Je to takový archaický styl, který se tady dochoval. Říká se tomu archivoltový portál.

0: jedle, kterou pan Zogata, tesařský mistr, pokácel ve svém lese, kterou daroval 150letou jedli. On je i zároveň salašníkem té Gýrove.
1: Není náhodou, že pro stavbu koliby dobrovolníci vybrali zrovna Gýrovou. Kde se tady salaš opravdu stála?
0: Moje babička, jak my tady říkáme starečka, tam vlastně chodívala v 15 letech za druhé světové války na povinnou službu, zahánět ovce, pomáhat Bačovi. No a zároveň tam museli někoho z domu posílat se svačinou.
1: Nová koliba není přesnou replikou původní salaše, má ale připomínat odkaz pastevectví, dodává Jan Michalík.
0: Ta koliba může být takovým svědectvím toho, že tady ta historie po 400 letech kvetla.
1: Celý loňský rok na dřevostavbě pracovali dobrovolníci. Teď kolibě chybí už jen došková modřínová střecha. Polský kulturně osvětový svaz z Písku na ně vypsal veřejnou sbírku. Pak už bude stavení otevřené všem kolemjdoucím. Sloužit bude i jako útulna. Koliba totiž stojí na stezce Českem, která vede kolem celé republiky. Z Jablunkovské Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: V obci Vrchy na Novojičínsku začala oprava frekventované silnice první třídy číslo 57. Řidiči tam do září musí počítat s omezením. Bude se jezdit převážně kyvadlově jedním pruhem. Práce budou stát téměř 20 milionů korun, uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Knovská radnice pracuje na sklidnění lokality kolem městského divadla. V nedalekém vnitrobloku se scházejí mladí lidé i lidé bez domova a místní pak posílají stížnosti městské policii a necítí se tam bezpečně. Město proto začalo lokalitu víc hlídat. Sněmovna i Senát dnes tradičně otevírají svá sídla veřejnosti. V horní parlamentní komoře raní návštěvníky přivítá už v 8 hodin její předseda Miloš Vystrčil z ODS. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. V jeho areálu proto bude k vidění hned několik tematických výstav. Inhalovat vzduch nasycený solankou budou ostravané moci na břehu řeky Lučiny. Pracovníci městských lesů tam staví gradovnu podle inspirace z Polska. Dřevěná stavba s cirkulující vodou s vysokým obsahem jódu bude pro zájemce volně přístupná. Státní horské lázně Karlova Studánka zahájí v neděli sezónu dosud nejrozsáhlejším kulturním programem, který propojí lázeňskou tradici s kulturou i současností. Biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David požehná prameny. Připraven bude i jarmark nebo dobová módní přehlídka. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, přehánky hlavně na horách a teploty 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 58 u obce Lichno v okrese Novíčín je havárie osobního auta a provoz je tam omezený. Zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 6:32 minuty, přesný čas, to byly krátké zprávy. Za okamžik přidáme také předpověď počasí v telefonátu s meteorologem a připraveny jsou i tipy pro dnešní den. Pozveme třeba na Oldies Retro Party. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Ano, jen se přiznejte, že by vám určitě scházelo vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kdybyste v něm třeba už za chvíli neslyšeli tipy pro dnešní den. Pozveme třeba na otevření nového sportoviště, nebo na 20-kilometrový pochod na počest osvobození, anebo na Oldies Retro Party. A za chvíli přidáme také pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezký poslech.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Je 6 hodin 42 minuty, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno vám přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Evo, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak nyní máme většinou zataženo a ještě doznívají ojedinělé přehánky. Nyní prší na Opavsku, Ostravsku nebo v Bohumíně a také se ojedinělé vytvořily mlhy. Teploty po ránu jsou mezi 11 až 8 stupni Celsia. Na horách je chladněji, praděr hlasí něco přes 3 stupně Celsia, lysá hora kolem 5 stupňů. No a fouká většinou slabý severní nebo severovýchodní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Očekáváme ještě tedy ráno zataženo i s doznívajícími přehánkami. Během dne by se oblačnost měla protrhávat na oblačno nebo polojasno a budou se ještě tvořit přehánky, ale to už zejména v horských oblastech, takže tam ještě počítejme i s deštivějším dnem. Jinde by už měly být přehánky jen výjimečné. Později odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a bude dále ubývat oblačnost. Teploty dnes ale budou nižší, než jsme byli zvyklí, většinou mezi 14 až 18 stupni, na horách mezi 9 až 13 a povane slabý proměnlivý vítr, místy se rozfouká mírný severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A předtím je víkend, tak jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: V noci bude už méně oblačnosti, většinou jasno nebo polojasno, jen lokálně se může tvořit buď nízká oblačnost, nebo se přechodně zatáhne i vyššími patry, ale převažovat bude teda méně oblačnosti. K ránu se mohou vytvořit i mlhy, ale opět jen ojedinělé. A teploty v noci klesnou nejčastěji na 9 až 5 stupňů Celsia. Ovšem tam, kde se uklidní vítr a bude jasná obloha, tak zejména v údolích mohou klesat až k 1 stupni Celsia a opět se mohou vytvořit nebo objevit i přízemní mrazíky. A teploty na horách se budou pohybovat kolem 4 stupňů a povane slabý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude polojasno až oblačno. Přehánky už se budou tvořit opravdu jen výjimečně, opět spíš z větší pravděpodobnosti na horách. A večer očekáme vyjasňování. Teploty budou jen o stupínek vyšší než dnes, mezi 15 až 19 stupňů Celsia, na horách mezi 10 až 14 a vítr povane slabý proměnlivý, během dne opět místy mírný severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné páteční ráno.
3: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dělat.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 10 minut zbývá do 7 hodiny. Připraveny jsou tipy pro dnešní den. A kam pozveme? Třeba do Nového Jičína. Tam dnes slavnostně otevírají nové sportoviště Pump Track v místě bývalého horního nádraží. Součástí programu je závod Českého poháru v Pump Tracku i večerní koncert punk rockové kapely Hobití noha. No a akce se koná od 8. do 22. hodiny. No a na počest osvobození pořádají také ve Frenštátě pod Radhoštěm 20-kilometrový pochod. Od školy na Kopané chodci vychází mezi 8. a 9. hodinou. Všichni účastníci vyhrají pamětní list. V cíli bude společné opékání špekáčků. No a klub Bum Bum Comedy v Ostravě pořádá Oldies Retro Party. Hrát tam budou dva diskžokejové a vítané je retro oblečení. Akce začíná ve 20 hodin. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

Tři minuty zbývají do 7 hodiny ranní. Připraveny jsou zprávy. Mimo jiné uslyšíte i o tom, že na pietách po celém Česku si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války. No a bude toho samozřejmě více, protože nás čeká třeba pravidelný seriál Dvakrát měř a jednou řeš s Arturem Kubicou. No a také písničky, které nesmí.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Petr Pavel bude dnes ráno na Hradě jednat s Andrejem Babišem o cestě na summit NATO. Na pietách po celém Česku si dnes lidé mohou připomenout 81. výročí konce druhé světové války. Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Washingtonem. Dnes bude oblačno, na horách déšť a teploty v severní Moravě a ve Slezsku do 18 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Na pietách po celém Česku si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody anebo tradiční pietní akt na Pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zuna anebo náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945 navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středu evropského času. I lidé v našem kraji v Hrabini na Opavsku si dnes připomenou výročí kapitulace nacistického Německa. Padlé v druhé světové válce uctí tradiční pietní akt. Jak pokračuje mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala, u příležitosti dne vítězství budou mít návštěvníci hrabinského památníku snížené vstupné.
3: Ten pietní akt se uskuteční v centrální hale památníků v 10 hodin. Navštěvníci potom můžou navštívit expozici Těžká léta, ta bude přístupná od 10.30 a celý areál, včetně symbolického hřbitova, bude otevřený do 17 hodin. Sport.
0: Hokejista Petr Sikora podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je s reprezentací na švédských hrách a přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
4: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co v nejlepším světle a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět. Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji většinou oblačno, lokálně s přeháňkami, které budou četnější v horských oblastech. Později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a taky ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, nejvyšší teploty na horách do 14 a vítr bude slabý, proměnlivý a nebo severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 58 u obce Lichnov v okrese Nový Čín je havarované osobní auto. S opatrností se dá projet. Policie už nehodu vyšetřuje a řídí tam provoz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné páteční a hlavně sváteční ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 7. hodině. Za okamžik tady bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kupicou zaměříme na mšice na květinách. Jak tedy na tom mšicemi vyzrát? No a také se podíváme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Třinci. Je tam stavba asi za 30 milionů korun. Je to jedna z největších letošních investic města. Náměstí má oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Její revitalizace má i své kritiky. My se k tématu dostaneme krátce před 7:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém posíláme i písničky, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Dnes se pustíme do boje se mšicemi, odvěkými nepřáteli zahrádkářů. Mýdlový roztok je sice účinná metoda, jak na mšice, ale při nadměrném použití může kromě hmyzu uškodit i rostlinám. Představte si, že máte v zemině květináče plno mýdlového roztoku. To té rostlince asi na kráse nepřidá. Vyzkoušejte tuto metodu. Nastrouhejte citrónovou nebo pomerančovou kůru a vmíchejte ji do půl litru vroucí vody. Přes noc nechte směs louhovat a potom vodu přeceďte, abyste odstranili zbytky kůry. Tekutinu potom dáte do rozprašovače a nastříkejte to na všechny mšice, které na listech zahlédnete. Pozorně se ale podívejte i pod listy, kde se mšice rády ukrývají. Postřik zopakujte vždy po 4 až 7 dnech, dokud problém trvá. Roztok z kůry citrusů mšice odpuzuje, ale není to žádný insekticid a nezahubí je. Pouze odradí, takže se k vašim rostlinám nepřiblíží. No a pokud máte takto ošetřené rostliny, třeba na balkóně, v paneláku, tak se ty mšice přestěhují na jiný balkon, k sousedce. To samozřejmě někoho zamrzí, zabolí, ale někoho to třeba potěší. I zahrádkáři jsou pěkní rošťáci. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Přinášíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat, jak to vypadá například na Šeráku. Odtud hlásí 6 stupňů Celsia a skoro zataženo. Ostravě Porubě 10 stupňů Celsia, skoro zataženo a ve Vítkově 9 stupňů Celsia, také skoro zataženo. Podle předpovědi počasí má být ráno až zataženo s doznívajícími přeháňkami, ojedinělé mlhami. Během dne čekáme protrhávání oblačnosti, nové přeháňky se vytvoří zejména na horách. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a dále ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty pro dnešek 14 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 13 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, klidné ráno přejeme.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 7 hodin 20 minut a pojďme do Třince, tam totiž začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavbaři už odstraňují původní dlažbu a kašny a bagristé při práci musí dávat pozor, aby nepoškodili jediný zdroj stínu na dlážděné ploše, vzrostlé platany.
1: Jak se vlastně musí postupovat, aby se ty kořeny nepoškodili?
2: Strom se obalí do geotextilie, dookola se dají vlastně dřevěné desky.
1: Stavbu mě provází stavby vedoucí Bohuslav Sobotík. Tady vidím už velkou hromadu dlažebních kostek, těch původních. Co vlastně bude s nimi? To se potom využije dál?
2: Jsme domluveni s městem, které nám určilo místo, kde se budou dlažební kostky odkládat a dojde k jejich opětovnému použití, pokud jsou samozřejmě v dobrém technickém stavu.
1: Po vybourání původních kašen začnou stavbaři budovat novou strojovnu pro vodní prvek s mlžnými tryskami, který má být dominantou náměstí. Zbytek plochy pokryje protiskluzová žulová dlažba, aby se na místě mohly konat třeba kulturní akce.
3: Adventní podvečery, které úplně nejsou ideální před kulturním domem Trysy, a tady to bude útulnější, nebo trhy, nebo třinecké kulturní léto.
1: Jmenuje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. Pro pořádání například koncertů chyběl na náměstí.

0: zastávku Slovanu řešit komplexně a chtěli jsme zejména, aby se na to zpracovala nějaká studie. Jo, tady to, co se děje na náměstí, nám přijde takový výkřik do tmy, kde se prostě vyhodí hromada peněz za něco, co nevíme, jakou bude mít do budoucna hodnotu a jestli nebudeme muset v budoucnu nějakým způsobem do toho zasahovat znova.
1: Říká Ivan Frömer ze zastupitelského klubu Nezávislí. Revitalizace náměstí má být hotová do letošního podzimu. Střince František Kuča, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíme ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí pro ně odborníci z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské. Na zámku v Bílovci na Novojičínsku začne zítra ve 12 hodin nová sezóna, která se letos ponese ve strašidelném duchu. Například v galerii Moritz se otevře výstava děl 6 umělců inspirovaných hororovými příběhy. Pokračující obnova zámku letos přijde zhruba na 50 milionů korun. Uvedla to Lenka Gulašiová z Bílovecké radnice. Zhruba 4 tisíce vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci ji poběží ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách, poběží se až do 19. května a výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Trojnásobný extraligový šampion Andrej Nestrašil bude pokračovat v Třinci. 35-letý hokejista měl původně po sezóně odejít do Vítkovic, kde se už domluvil na nové smlouvě, ale nakonec tam zamíří David Čenčala. Kluby o tom informovali na svých webech. A počasí bude oblačné, na horách čekáme přehánky, teploty do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vozidla údržby teď aktuálně blokují provoz na silnici první třídy číslo 68 z Třince na Jablunkov u Bystřice. Dejte na to pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte ranní vysílání, i teď 7 hodin 32 minuty, za okamžik přidáme sportovní informace. Seznámíme vás s mladším bratrem světově známé tenistky Kateřiny Siniakové. Tento mladík se představil na tradičním turnaji v Ostravě v Komenského sadech. Za chvíli více.

0: 7:39, to je přesný čas a pojďme za sportem. Mladší bratr české tenistky Kateřiny Siniakové, Daniel Siniakov, má také svou tenisovou kariéru. Aktuálně prožívá ve 23 letech nejlepší část. Po úspěšných dubnových turnajích v Egyptě se posunul do 500 žebříčku ATP a představil se úspěšně i v Ostravě na turnaji Ostrava Group Open.
1: V singlu jsem určitě rád, že jsem prošel kvaldou, to první kolo mě mrzí a myslím si, že jsem tady podal solidní výkony, takže jsem určitě rád, že jsem aspoň tou kvalifikací prošel.
2: Vrací se ke dvěma výhrám v ostravské kvalifikaci a pak prohře v prvním kole s Němcem Molekerem Daniel Siniakov. Do Ostravy přijel jako čerstvý vítěz turnaje v egyptském Sharm al-Sheikhu.
1: Je to první vyhraný turnaj, takže jsem za něj hrozně rád. Neřekl bych, že to je jediný úspěch. I na konci minulého roku se mi povedlo zahrát finále na Futureu, takže ale určitě výlet do Egypta byl super. Povedlo se mi tam zahrát dva solidní turnaje po sobě. I jsem vyhrál v jednom debla, single semifinále a vítězství singla, takže jsem za to hrozně rád a pokusím se právě prosadit, abych se dokázal prosadit na challengerech.
2: Aktuálně dokončuje Daniel Siniakov vysokou školu a pak už napne všechny síly k tenisu.
1: Studuju Economic Management na UHKčku v Hradci Králové a momentálně za měsíc mě čekají státnice, takže už budu končit a můžu se pak poctivě věnovat jenom tenisu.
2: Nervy před dokončením studia nemá.
1: Měl jsem nervy, odevzdával jsem bakalářku, ale úspěšně jsem ji odevzdal, takže teď už mě čeká se jenom naučit a snad to zvládnu.
2: Když si Siniakova vidíte na kurtu, svou slavnější sestru Kateřinu nezapře.
1: Tak určitě jsme brácha a sestra, takže toho máme spoustu podobného. Dřív si myslím, že to byly i vlasy. Emoce nám tam určitě lítají, takže ty gestikulace jsou stejný a čím jsme starší, tak podobní si jsme.
2: A co vlastně Daniel stihl z bohaté a úspěšné kariéry své sestry osobně?
1: Párkrát jsem se byl podívat na Grand Slamu, převážně v Paříži, ale tím, že sám mám svoji kariéru, tak se často míjíme a většinou, když se sejdeme, tak tenis není hlavní téma, o kterém se bavíme, takže ale jsem schopen většinou na začátku sezóny odjet i nějaký turné, takže se jí snažíme někdy vypomoct, většinou to vychází na Dubaj Doha.
2: Doplnil Daniel Siniakov, aktuálně 484. hráč žebříčku ATP. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace, a to v 7 hodin téměř 46 minut. U telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Romane, jak to právě teď s počasím vlastně vypadá?
2: Tak převládá zataženo. Ještě teď po ránu se vyskytovaly přehánky, ale vypadá to, že teď aktuálně odeznívají. No a teploty se pohybují většinou od 7 do 10 stupňů Celsia a provází to většinou slabý vítr severní směru s průměrnou rychlostí většinou do 3 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek, na sváteční den?
2: Ta oblačnost se bude dnes jen pozvolna protrhávat. Vypadá to, že minimálně v ranních dopoledních hodinách té oblačnosti bude hodně, odpoledne nějaké to protrhávání, ale zároveň se v průběhu dnešního dne mohou výjimečně objevovat nějaké ty přehánky. Později odpoledne k večeru potom ty přehánky budou ustávat a mělo by začít jí ubývat oblačností. Dnešní maxima očekáváme nejčastěji od 14 do 18 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 10 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý, postupně mírný od severu, severovýchodu většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: A před námi je víkend, tak jak bude vypadat jeho začátek, jak má být v noci a zítra?
2: V průběhu noci polojasno, až jasno, přechodně, ale ještě i zvětšená oblačnost kránu, možná výjimečně i nějaká ta mlha. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia, budou-li při uklidnění větru, to může být až k 1 stupni Celsia a není vyloučeno, že by se vyskytl nějaký ten přízemní mrazík. Vítr slabý, proměnivý, většinou do 4 metrů za sekundu, no a zítra potom polojasná, postupně až oblačná obloha a výjimečně se opět mohou objevovat přehánky. K večeru potom bude té oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima nejčastěji od 15 do 19 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách teplota opět kolem 10 stupňů. Vítr zpočátku slabý, proměnivý, v průběhu dne místy mírný, severovýchodní většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: A ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1017 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje většinou mezi 80 až 100%.
1: Informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 7 hodin 48 minut.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 52 minuty, to je přesný čas. Připravili jsme tipy pro dnešní den, tak si můžete vybrat z následujících akcí. Zveme do Krnova, tam dnes lákají na zahradní slavnost. Odpoledne plné zábavy, her a hudby se koná v zahradě tamního střediska volného času, a to od 14. do 19. hodiny. Vystoupí tam mimo jiné kouzelník, taneční soubory i gymnasté. A připravena pro zájemce bude i trampolína nebo lezecká stěna. Tatra klub Ostrava dnes organizuje společnou veteránskou výjížďku k národnímu památníku druhé světové války v Hrabini. Historická auta výjíždí v 9 hodin od ostravského Avion Shopping Parku. No a zveme i do dílny uměleckého smaltu ve Frýdku Místku, která pořádá smaltování pro veřejnost. V čase od 9 do 18 hodin si můžete vyzkoušet tuto tradiční techniku pod vedením zkušených lektorů. No a poslední pozvánka je do Bohumína. Tamní náměstí Tomáše Garrigua Masaryka ovládne tradiční májový běh. Začne prezentacemi v 9:30 dopoledne, běží se na okruhu kolem náměstí. Tratě mají délku od 80 metrů po 2 kilometry. Akce zároveň připomene 81. výročí osvobození Bohumína a ukončení druhé světové války v Evropě.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Korega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Centrální banka zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky. Stavbaři v Třinci začali s rekonstrukcí náměstí TGM. Centrum Jeseníku dnes ožívá májovými trhy. Bude oblačno s teplotami do 18 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dříve i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Na náměstí TGM v Třinci pracují bagry, stavbaři vymění původní dlažbu a postaví i nový vodní prvek. Nainstalují také nové osvětlení anebo přívod elektřiny pro kulturní akce. Na náměstí najde místo i kotva ze zaoceánské lodi Třinec.
4: Zároveň by měla být i symbolem poselství. Zakotví v Třinci, to znamená studuj, vzdělávej se, cestuj, poznávej a pak přijeď do Třince, založ rodinu a podílej se na rozvoji města.
5: Říká primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. Investici za asi 30 milionů korun kritizuje část opozice jako nekoncepční.
6: My jsme chtěli ten prostor od kulturního domu až po vlakovou a autobusovou zastávku Slovanu řešit komplexně, zejména aby se na to zpracovala nějaká studie.
5: Říká Ivan Frömer ze zastupitelského klubu Nezávislí. Revitalizace náměstí má být hotová do letošního podzimu. Střince František Kuča, Český rozhlas.
2: Na Masarykově náměstí v centru Jeseníku dnes v 9 hodin dopoledne začnou májové trhy. Návštěvníkům nabídnou regionální potraviny i řemeslné výrobky. Připravená jsou taky hudební a taneční vystoupení, říká za organizátory Martina Seidlerová.
7: Na májových jeseninských trzích už se můžete těšit zase na sortiment u asi 70 stánků, především dobré jarní sortiment, takže i sazenice nebo bylinky, ale zároveň nějaký pečivo, sýr, uzeniny. Co se týče doprovodného programu, tak určitě pro děti tady budou dílničky, no a celý den nás čeká hudba i tanec, budou dva folklorní taneční soubory, jednak dětský a jednak i dospělý.
2: Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci chtějí zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Začínají s novým výzkumem zaměřeným na rychlé rozpoznávání spánkových poruch a hledají dobrovolníky. Nekvalitní spánek se stává významným zdravotním i společenským problémem. Z dopady na psychiku i stav srdce. Negativně ovlivňuje i imunitu nebo schopnost soustředění. Do výzkumu se mohou zapojit dospělí dobrovolníci prostřednictvím krátkého online dotazníku. Výzkumníci hledají lidi se spánkovými potížemi i zdravé jedince, kteří vytvoří kontrolní skupinu.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji oblačno s přeháňkami hlavně na horách, později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý, místy mírný severovýchodní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuální provoz je teď klidný, bez hlášených nehod. Místy se v regionu Severní Moravy a Slezska vytvořily mlhy a je tam snížená viditelnost, tak jeďte opatrně.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Máme státní svátek 8. května, den vítězství. No a my za chvíli pokračujeme ve vysílání třeba s písničkami, které nestárnou, například od Karla Gotta. Také nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Uslyšíme o appendixu a pokud si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak nás Martin Písařík vyvede z mírného omylu. No a ještě se vypravíme do Beskyt na Gírovou, kde mají kolibu s tvrdým i. Více uslyšíte krátce před 8:30. Teď už uslyšíte přání hezkého rána od Pavla Janošce.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí jsou připraveny v 8 hodin 16 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá třeba na Lysé hoře. 7 stupňů Celsia a skoro zataženo. V Ostravě Porubě 10 stupňů Celsia, také skoro zataženo. A v Ozoblaze 9 stupňů Celsia, skoro zataženo. Podle předpovědi má být ráno zataženo s doznívajícími přeháňkami o jedinělé mlhami. Během dne čekáme protahávání oblačnosti. Nové přeháňky se vytvoří zejména na horách. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Dole bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 13 stupňů, no a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 8 hodin, téměř 22 minut a pojďme na vrchol Beskydské hory Gýrová, na kterém roste koliba tak tvrdá, že i pravopis musel ustoupit tradici. Píše se totiž poctivě po našemu s tvrdým i. Tato stavba ze stoletého dřeva není jen vzpomínkou na pastevectví, ale je i kusem rodinné nostalgie.
1: Už vidíme tady, když jsme přišli k té kolibě, že tady jsou takové mohutné dveře, trámy, jak se u nás říká futra. Je to takový archaický styl, který se tady dochoval. Říká se tomu archivoltový portál. Je to vlastně taková pseudogotika, která se tady dochovala v té lidové architektuře až do 20. století, tak na ty jsme hrdí, že se nám je povedlo zachránit.
2: Do dřevěného stavení vcházíme s Janem Michalíkem, který je jedním z iniciativ.

0: stála
1: moje babička, jak my tady říkáme starečka, tam vlastně chodívala v 15 letech za druhé světové války na povinnou službu zahánět ovce, pomáhat Bačovi. No a zároveň tam museli někoho z domu posílat se svačinou.
0: Nová koliba není přesnou replikou původní salaše, má ale připomínat odkaz pastevectví, dodává Jan Michalík.
1: Ta koliba může být takovým svědectvím toho, že tady ta historie po 400 let kvetla.
0: Celý loňský rok na dřevostavbě pracovali dobrovolníci. Teď kolibě chybí už jen došková modřínová střecha. Polský kulturně osvětový svaz z Písku na ní vypsal veřejnou sbírku. Pak už bude stavení otevřené všem kolemjdoucím. Sloužit bude i jako útulna. Koliba totiž stojí na stezce Českem, která vede kolem celé republiky. Z Jablunkovska Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Doubrava na Karvinsku už příští měsíc začne stavět novou dešťovou kanalizaci v centru. Má odvodnit náměstí, které bylo při vydatných deštích vždy zatopené. Stavba ovlivní provoz a proto ji podle nezávislé starostky Jiřiny Ferenčíkové naplánovali ke konci školního roku. Za nákup hraček anebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 euro. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazená. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhají je velmi obtížně. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, u cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo taky u lidí s trvalým pobytem na úřadech. Pamtreková dráha u střediska volného času v Knově se dnes opět otevírá. Pásku přestřihnou zástupci města odpoledne v 15:30. Původní dráhu pro kola, ale i koloběžky nebo brusle zničila povodeň v roce 2024. A ve Frýdku Místku se příští týden chystá třetí ročník dvoudenního festivalu Boží město. Při jeho organizaci spojili síly křesťanské církve, které budou na akci ve stáncích prezentovat svou službu. Připravený bude taky bohatý kulturní program, uvedl to mluvčí ostravského papského biskupství Ondřej Elbl. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, přehánky čekáme hlavně na horách. Teploty 14 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Lipníku ve směru na Ostravu je odstavený autobus a blokuje provoz. Čeká na odtah, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 8:32, to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Čeká nás také pravidelná předpověď počasí, no a nevynecháme ani Zasmějte se s námi, které jako obvykle připravuje Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií a také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria.
1: Ano, přesně jste to slyšeli, kdo se dovolá jako první do studia Českého rozhlasu Ostrava a získá CDčko Toulky českou historií a je zařazen do týdenního slosování o víkendový pobyt ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. To slosování proběhne dnes odpoledne. Kdo se právě teď dovolal, tady je Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Tak poprosím.
2: Tady je Jiřina z Karviné.
1: Jiřinko, vy jste se dovolala jako první do naší, kde získáváte CDčko Toulky českou historií. Tak věřím, že máte radost.
2: Ano, mám radost.
1: Ano, abychom to dali, ráda byste si přála, aby vyšla ta Horní Lomná. Dnes odpoledne se bude losovat, tak poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Kolik tak, pane Janušec?
1: No to je právě to lákadlo, poslouchejte Český rozhlas Ostrava odpoledne. Mám tady napsáno odpoledne, takže bylo by dobré, kdybyste poslouchali to odpolední vysílání a my budeme rádi, když se nebudete směřovat jenom na jeden přesný čas, ale budete poslouchat, když znáte program Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jo, dobře.
1: Tak tušíte, kdyby to tak asi mohlo být.
2: Do 16 hodin, že?
1: I samozřejmě déle, ale poslouchejte, nebudeme to různě natahovat. Mm-hmm. Budeme si vzájemně držet palce, dobře, aby to oběma vyšlo. Jo. Jak to losová?
2: Víte, bo já mám řemeslníka, no dobře, tak já si dám radio ven, dobře, no, ale, do garáže, dobře.
1: Každopádně, když budete vylosována, tak se to dozvíte, tak vám budeme telefonovat třeba a je možné, že když vylosujeme vás, tak se vám budeme pokoušet dovolat i v tu dobu, tak když budete pozorná,
2: dobře,
1: tak
2: dobře.
1: Se určitě dočkáte.
2: Beru vaše doporučení. Vaše slova.
1: Tak,
2: dobré.
1: Zůstaňte ještě chvíli u telefonu, abych si na vás mohl napsat kontaktní údaje.
2: Kontakt, jo.
1: Tak, děkuji, zatím se s vámi rozloučím, ale pro tuto chvíli. Mějte se hezky. No a vy ostatní poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu Ostrava a účastněte se květnové soutěže.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií.

a jeden týdenní výherce, pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: A meteorologické informace nabízíme v 8 hodin téměř 47 minut. Pojďme se podívat třeba na Javorový vrch, kde je 8 stupňů Celsia a skoro zataženo. Mošnově mají 11 stupňů Celsia, skoro zataženo, a například na Horní Bečvě 9 stupňů Celsia, také skoro zataženo. Dnes má být oblačno až polojasno, přehánky se vytvoří zejména na horách, později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty pro dnešek v předpovědi počasí by měly být 14 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 13. Rozptylové podmínky mají být ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tolik aktuálně počasí, přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídejte se s námi.
1: To si ředitel muzea se zalíbením prohlíží pozadí nové mladé sekretářky a jeho zástupce se také dívá a jen tak prohodí, aby řeč nestála. Čtyři děti. A ten šéf zbledne a ptá se, ona už má tolik děcek? A ten zástupce se kamarádsky podívá na toho svého šéfa a povídá, ona děti zatím určitě nemá, ale ty už máš doma tři děti z prvního manželství, jedno dítě z toho druhého, no a to nepočítám alimenty na to mimino, co se za chvilku narodí předchozí sekretářce. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nákupy z asijských e-shopů od léta zdraží. Za každou položku budou lidé nově platit clo. Na zámku v Bílovci na Novojičínsku začne už zítra nová sezóna. Náměstí v Bohumíně zaplní májový běh. První závody startují už za půl hodiny. Dnes bude v regionu oblačno, na horách čekáme přehánky. Teploty od 14 do 18 stupňů. Začínají zprávy, hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Za nákup hraček anebo třeba elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 euro. Nově se tak bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura.
2: Clo lidé zaplatí za všechny odlišné položky v objednávce, vysvětlila Silva Urbanová z celní správy.
3: 3 stejné poustra na mobil, tak za tu zásilku zaplatím 3 eura cla. Pokud ale v té zásilce budu mít už pouzdro na mobil, ochranné sklo nebo nějaký obal, tak to už budou 3 položky a bude to 9 euro.
2: Zpočátku můžou být problémy se zpožďováním a zadržováním zásilek, připustil zástupce generálního ředitele celní správy Jiří Trousil.
4: Samozřejmě je tady dopravce, je tady osoba, která bude podávat celní prohlášení. To je poměrně dlouhý řetězec.
2: Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do EU, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Na zámku v Bílovci na Novojičínsku začne zítra ve 12 hodin nová sezóna, která se letos ponese ve strašidelném duchu. Například v galerii Moritz se otevře výstava děl 6 umělců inspirovaných hororovými příběhy. Pokračující obnova zámku letos přijde zhruba na 50 milionů korun, potvrdila nám to Lenka Gulašiová z Bílovecké radnice. Bohumín se dnes promění v atletické centrum. Centrální náměstí ožívá májovým během se závody dětí, dospělých, seniorů i handicapovaných. První start bude v 9.30. Program potrvá do 12 hodin a součástí budou i školní štafety. Upřesní to mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
5: Letošní ročník se poprvé spojí s charitativním projektem Běžím pro druhé, za kterým stojí organizace Andra. Každý, kdo při registraci přispěje libovolnou částkou na podporu dobrovolnictví na Bohumínsku, se vydá na trať se speciálním startovním číslem.
0: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižní ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodovědné tvorby.
6: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
7: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval. Postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
6: If we take care of nature, nature will take care of us.
7: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přehánkami hlavně na horách. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách 9 až 13. Vítr bude slabý, proměnlivý, místy mírný, severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Do dnešních 13 hodin bude omezený provoz v Beskydské ulici ve Frýdku Místku, kde se opravuje povrch.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Je pátek 8. května, státní svátek, tedy den vítězství. A my si můžeme udělat také výlet už za chvíli v magazínu Křížem krajem na Odersko. Podíváme se do vodního mlýna Veselský. Je to jedno ze zastavení technotrasy. Tentokrát nás ale více než mechanismus mlýna budou zajímat lidé, kteří tam psali životní příběhy. Nevynecháme v našem vysílání ani Babské rady, krátce po 9:30, no a bude toho samozřejmě více. Třeba písničky, které nestárnou už za chvíli. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my půjdeme do mlýna za mlynářem. Jak přesně je starý mlýn v Loučkách u Oder, kam se vypravíme, neví ani památkáři. Vůbec poprvé je mlýn zmiňován až v roce 1571, kdy jej Jan Tomáš ze Zvole a Goldštejna prodává jistému Paulu Švarcovi. No a do majetku rodiny, které vděčí za své jméno, připadl mlýn až v roce 1762. Do mlýna Veselsky nás teď zavede redaktorka Romana Kubicová.
2: Prohlídka vodního mlýnu, kterého známe pod pojmem Veselsky, ale údajně mu tady říkáte Pazderův mlýn, tak by se dala začít z mnoha míst. A my jsme s panem Jaroslavem Králem zvolili mlynářovu ložnici. Takže tady tak jako se probouzel mlynář s mlynářkou a už si sumírovali v hlavě, co všechno je čekat.
3: Ano, ta mlynářová ložnice byla součástí mlýna, to znamená, že oni spali, bděli, to je jedno úplně jakkoliv jinak, a mlýn pracoval. Takže mlynář v noci si na sebe hodil župan protkavaný zlatou nitkou a šel do práce.
2: No to nám evokuje, že mlynář nikdy nespal a že byl velmi bohatý, když měl župan se zlatou nitkou. Obojí je pravda?
3: Obojí je v nadsázce, ale co bylo jako smutným faktem, je to, že vlastně ten hluk a ty vibrace vůbec nebyly příjemné pro ty obyvatele a je doloženo, že jeden z těch dětí Veselských se narodilo i postižené a to druhé, aby nebylo také postižené, tak vlastně bydlelo se svými prarodiči na výměnku. Až dorostlo, tak pak teprve se vrátilo na mlýn, protože to bylo jako docela...
2: Docela náročné, no dneska je tady božský klid, vlastně kolo se netočí, ale jak daleko je tady přímo od té ložnice, že to bylo tak dramatické vlastně ty otřesy a hluk?
3: No přímo přes zeď ložnice za hlavami těch spících a i nahoře nad ložnici. Vlastně to byla jenom jedna osmina té budovy, ten prostor, kde se bydlelo.
2: Lidé bývali v minulosti hodně skromní, nepotřebovali tolik prostoru jako my dneska, takže kolik lidí tady žilo na tom vlastně celém areálu?
3: Jo, to je dobré téma. Ano, byla tady ta rodina, dvě děvečky, dva pacholci. Pacholci buď spali ve chlévě na prašťáku, prašťák to je prostě jeho taková postel, jeho s proutí, visela přes den na stěně a večer si dovolil té krávě nebo tomu koni říct, hele, běž stranou, postel si položil na zem a spal. Ale u Veselských to bylo trošičku jinak, on opravdu dbal na svoji čelátku a pak jim postavil řádné bydlení, kde ta čelátka spala normálně lidských jako podmínkách.
2: Takže Veselští byli vlastně poslední majitelé, kteří tady hospodařili, proto se jim říká Veselský a proč se tedy říká Pazderův?
3: To je opravdu jako docela jako smutný příběh, ale ne jediný, takhle to probíhalo jako ve všech usedlostech, protože oni museli opustit, jako Němci museli opustit jo, tento prostor po válce, byť vlastně tady před 300 lety přišli jako pravověrní Češi z jižních Čech, z Veselí patrně, ale jo, ti mladí veselští chlapi se chtěli ženit a tady žádné české nevěsty nebyly, takže v velmi krátké historické době se proměnili v Němce a takhle to pak zůstalo dál.
1: Vysvětluje současný majitel vodního mlýna Veselsky Jaroslav Král. Pokud se zítra vydáte do Dolních Vítkovic na Pojezfest, můžete se tam s Jaroslavem Králem setkat. Mlýn je totiž jedním ze zastavení technotrasy a právě zástupci jednotlivých míst tam budou prezentovat své objekty a zajímavosti.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy budov určují příběhy lidí, kteří v nich žijí a pracují. A tak se naše redaktorka Romana Kubicová při návštěvě vodního mlýna Veselsky v Loučkách u Oder zaměřila na majitele mlýna. Zejména rod Veselských, který přišel z jižních Čech a vlastnil mlýn přibližně 200 let. Více jí o této rodině prozradil současný mlynář Jaroslav Král.
3: Oni vlastně z těch jižních Čech přišli tady proto, protože jako protestanti ho nemohli praktikovat, takže vrchnost jim řekla, dobře, jsme lidé, klidně si ty majetky prodejte, běžte tam, kde budete moci jeho praktikovat, takže přijeli tady, ale stejně v Odrách praktikovat nemohli, museli jet do Fulneku.
4: Tady víme, jak to bylo s tou náboženskou otázkou, bylo tady přece jenom trošku tolerantněji. Takže z pravověrných Čechů se staly tedy sňatky a výchovou dětí Němci, ti po válce tedy museli odejít.
3: No a to byl vlastně ten největší problém, jo, těch majitelů, těch nemovitostí, zaměrně říkám statkářů, protože někdo měl třeba i nějakou živnost, že, a tak dále. Komu to předá? Takže ten, kdo nás poslouchá a třeba je majitelem firmy, tak těžko si umí představit, že by tu jeho firmu převzal vrátný, promiňte, nebo klizečka, nebo někdo, kdo vůbec jako tomu běhu té firmy nerozumí. Takže jim se podařilo najít v tom velkém německém rodu Čecha. Po Přeslici tam našli Čechy, našli nějakého Huberta Pazderu, byl to jejich synovec, žil na Hané, který měl 25 roku, říká, Huberte, pojď, převezmeš to tady. Ale on, jemu se tady moc nechtělo, protože už na Frýdeckém Místecku byl jako kontrol mléka, tam už měl dobře zavedenou živnost, ale babička mu řekla, Hubíne, zbál se a běž.
4: A tenkrát ještě potomci poslouchali rodiče?
3: Ano, takže on si vyměnil dobře, ale nepůjdu tam sám, půjdu tam se sestrou. Takže i se sestrou tady přišli na ten mlýn, on si je vymohl některé ty veselské z lágru, aby mu ukázali, jak to funguje. No a ten mladý muž, Hubert Pazera, později se stal tátou mé manželky. Tak proto jsme tady my.
4: A když jsem u vás byla na návštěvě před více než 10 lety, tak právě vaše paní

0: 500 let?
1: Dodává Jaroslav Král, novodobý mlynář na vodním mlýnu Veselský. Z Oder Louček Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Tolik výlet do mlýna a v pondělí se v Křížem krajem povzneseme do výšin. Vystoupáme s Romanou Kubicovou na vyhlídku vodárenské věže v Bohumíně. Co nás čeká? Krásný výhled a trocha historie této dominanty města. Nezapomeňte poslouchat.
3: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Pražské rady.
1: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

teta, chcem zívat až běda. Jsme jak zašlý svatí v Orloji.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Krajinu, její krásy, drobné sakrální stavby ani poutní místa z auta nepoznáte. K tomu si musíte obout dobré boty a na chvíli se stát poutníkem. Na sérii Poutí po Odřím, která začíná už zítra, vás pozveme po písničce.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: A v 9 hodin 48 minut pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na výlet 10 etap, 135 kilometrů a celá řada poutních míst, skvostných budov i malých sakrálních staveb. To vše čeká zájemce v letošní sezóně putování po Odřím. Množství kilometrů se ale rozhodně nemusíte bát, to nám jistě potvrdí také Pavlína Ambroš z destinačního managementu turistické oblasti po Odří, se kterou jsme v telefonickém spojení a přejeme dobré sváteční dopoledne.
2: Krásné při dřív.
1: Paní Pavlíno, 135 kilometrů, to zní jako pořádná dálka, ale jak už jsme prozradili, je rozdělena do 10 etap. Odkud a kam se vlastně poutník v průběhu letní sezóny s vámi může vydat?
2: Na našem společném putování s autorkou a průvodkou Šivčíkovou, výstričkou a kurátorkou navštívíme nejen dominanty Odří, jako je například Barkly Perlomorského královstva, postavili se těžší Trubeku, ale i Zámek, Kravodka a Kolín. A také navštívíme místo, které je poutní místo Pana Maria ve Skalovskou Kočůvku, Větrný mlýn na Nových Dvorech, přírodní rezervace v Kotlici a další. Seznámíme se taky s Horím Moravských Bratříců, ale na Udrou, obtějeme například Staje života a díla Johana Grigora Mendla v Jinčicích a další. Termíny všech našich putování a místa je možno nalézt na webových stránkách www.poodry.com nebo na Facebooku Poodří Moravské Kravařsko.
1: No nás trochu zlobí telefonické spojení a možná signál, některé informace nebyly úplně srozumitelné, ale srozumitelná byla webová stránka, tak věříme, že tam si všechno najdeme. Pojďme dál a pojďme to zkusit, když tak vše upřesníme. Na první pout se zájemci mohou vydat zítra. Ta pout vede z Klimkovic do Bravantic. Co poutníci navštíví a uvidí?
2: Naše putování po Odřím začínáme právě v Klimkovici, u kostela Nejsvětější Trojice, kde nás klimkovický kronikář pan Pilich spolu s ředitelkou kulturního centra paní Janečkovou provedou kostelem a seznámí s bohatou historií Klimkovic. Poté se společně vydáváme směr do Bravantic ke kostelu svatého Valentina a zde pro nás budou otevřeny i dveře bravantického zámku, který se pomalu zpřístupňuje veřejnosti a skrývá neskutečné množství příběhů. Zpáteční cestu do Klimkovic je možno absolvovat pěšky nebo použít nebo využít autobusové spojení. To je trasa zítřejšího dne.
1: Pokud jsme tady někoho zaujali, má ještě i dnes možnost přihlásit se vlastně na poslední chvíli na zítřejší pouť?
2: Ano, i tato možnost je. Stačí navštívit naše webové stránky poodří.com nebo Facebook Poodří Moravské Kravařsko, kde jsou podrobnější informace a kontakty k našemu projektu a je možné se ještě stále přihlásit.
1: Na letošní...
2: Těšíme se na naše společné putování s vámi v Poodří Moravském Kravařsku, takže teď už jenom na vás, zda se přihlásíte a přidáte s námi do putování Poodří.
1: Děkujeme za informace ohledně letošní sezóny putování po Odřím. Informovala nás o této sezóně Pavlína Ambroš z destinačního managementu turistické oblasti po Odří. A my přejeme, ať se všechny výlety podaří. Naslyšenou.
2: Děkujeme.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Každý pátý Evropan je ohrožen chudobou, ukazuje evropská statistika. Větší obchody v Česku dnes zůstávají zavřené. Areál opevnění v Darkovičkách u Hlučína je znovu otevřený. Počasí bude oblačné s teplotami do 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Přeji hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní ranní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podrobnosti připojíme v dalších zprávách v 11 hodin. Státy 27 by podle Evropské komise měly více investovat do sociálního a dostupného bydlení a podporovat zdravotně postižené. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně jeden z pěti Evropanů ohrožený chudobou anebo sociálním vyloučením.
2: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Výstřely z kanónu odstartují letošní sezonu v areálu československého opevnění v Darkovičkách na Hlučínsku. Rána zazní přesně v 10.30. Lidé si poté budou moci řopíky zdarma prohlédnout a součástí programu bude komentovaná výstava dobové výstroje a výzbroje československé armády. Doplňuje mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala.
3: V rámci této akce se návštěvníci dostanou i do běžně nepřístupných objektů v tomto areálu. Tady za zmínku stojí zejména pěchotní srub Orel, kde ve 12 a ve 14 hodin proběhne přednáška našeho archeologa Jiřího Juchelky, který se právě věnuje druhoválečné archeologii.
0: Poutní sezónu kostela v zaniklé obci Stará Voda na Libavé dnes v 15 hodin zahájí slavnostní bohoslužba. Sloužit jí bude pomocný biskup Antonín Basler. Účastníci mše si budou moci prohlédnout historické kropenky, které se vrátily do chrámu po téměř 70 letech, říká správce poutního místa Aleš Tománek.
4: Při této slavnostní mši svaté budou odhaleny dovezené původní kropenky z roku 1687, které vytesal Andreas Ajo, tedy italský kameník, který pracoval vlastně na všech kamenných prvcích při stavbě kostela v těch 80. letech 17. století.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno s přeháňkami hlavně na horách, později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Petrově nad Desnou ve směru na Sobotín na Šumpersku je omezený provoz, koná se tam cyklozávod. V úseku Petrov nad Desnou Skřítek dejte velký pozor, jede se tam časovka jednotlivců.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké páteční a sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 10. hodině. Nevynecháme pravidelný moravskoslezský rozhlasový kvíz. Ten začne už za chvíli. Přidáme i tipy pro dnešní den. Pozveme mimo jiné na zahradní slavnost. A také se podíváme do Hinčic, protože tam byla socha postavy v lehtivém hávu a kdysi prý právě kvůli ní řidiči na přilehlé silnici bourali. My si to všechno necháme necháme přiblížit a vysvětlit krátce po půl jedenácté. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A tou dnešní zajímavou cenou v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu je balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty, který obsahuje cestovní polštářek, sluneční brýle a také bloček na poznámky. Pokud chcete cenu získat, tak volejte právě teď. A na co se budeme ptát, když tady správně odpovíte, balíček získáte? Na ostravskou operaci. Ale to jsou věci, které bychom mohli znát a když tak si dobře můžeme i tipovat. Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobré dopoledne, kdo se prosím dovolal?
2: Dobrý den, a u telefonu je Laďa ze Zašové.
1: Tak, pane Ladislavé, pozdravujeme do Zašové a hned položíme asi soutěžní otázku, abychom věděli, na čem jsme. A týká se ostravské operace, ale to bychom si mohli i všichni pamatovat, protože jsme se o tom také intenzivně učili ve školách, určitě i vy. Tak ostravská operace, to všichni víme, byla tak nazvaná válečná operace vojsk Rudé a Československé armády, která probíhala od 10. března do 5. května roku 1945 s cílem osvobodit průmyslové Ostravsko od nacistické okupace a proniknout dále na Moravu a do Čech. Zvlášť dnes si připomínáme den vítězství, tak i při této příležitosti máme tuto soutěžní otázku. Je pravda, že ostravská operace byla jedna z nejkrvavějších kapitol českých moderních dějin. Tak a teď, jestli pak víte nebo vzpomenete si, jak se jmenoval jeden z velitelů vojsk Rudé armády, který je spolu s generálem Ludvíkem Svobodou považován za osvoboditele Ostravy. A máme tady tři možnosti. Buď to byl Georgij Konstantinovič Žukov, to je tedy za A, nebo za B Rodion Jakovlevič Malinovský, a nebo za C Andrej Ivanovič Jeremenko. Tak co myslíte, pane Láďo?
2: Tak proto, to budu typovat.
1: Tak popřemýšlejte, zase potom osvoboditeli byla nazvána i řada ulic v městech v kraji, nebo také Důl se po něm jmenoval, nebo i pionýrské skupiny se po něm jmenovaly. To je taková drobná nápověda.
2: Tak já si typnu za C.
1: Myslíte Andrej Ivanovič Jeremenko? Je to ano. Tak. Myslíte, že Andrej Ivanovič Jeremenko? Ať se shodneme na tom jméně. Jestli to byl Žukov, Malinovský nebo Jeremenko. Tak za C Jeremenko, ano? Ptám se, pane Láďo. Souhlasíte s tím?
2: No já totiž málo slyším, já tím vůbec neslyším.
1: Chápu, ale pozor, vydržte, máte pravdu. Byl to Andrej Ivanovič Jeremenko, tedy za C, sovětský vůjce, maršál Sovětského svazu. Po něm byla pojmenována i řada ulic, jak jsem říkal, pionýrské skupiny, dokonce v Ostravě Důl Andreje Ivanoviče Jeremenka, neboli Důl Jeremenko. Takže máte pravdu a získáváte, pane Láďo, balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty s cestovním polštářkem, slunečními brýlemi a bločkem na poznámky. Tak věříme, že máte radost.
2: Tak je to dobré, my jsme s manželkou tarkoví turisti trochu, takže to je dobré.
1: No, tak vy polštářek, manželka brýle a bloček na poznámky bude společný. Tak jsme to hezky rozdělili. Děkujeme za zavolání, vydržte ještě chvíli u telefonu, napíši si vaše údaje, abychom věděli, kam balíček doručit. Mějte se hezky, pane Láďo, a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
2: Na slyšenou,
0: no. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut zbývá do 10:30, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, máme státní svátek, den vítězství 8. května, tak kam dnes můžete vyrazit? Máme tady několik tipů. V Krnově dnes zvou na zahradní slavnost. Odpoledne plné zábavy, her a hudby se koná v zahradě tamního střediska volného času, a to od 14. do 19. hodiny. Vystoupí tam mimo jiné kouzelník, taneční soubory, také gymnasté. No a připravena pro zájemce bude i trampolína nebo lesecká stěna. Také zveme do Nového Jičína, tam dnes slavnostně otevírají nové sportoviště Pump Track v místě bývalého horního nádraží. Součástí programu je také závod českého poháru v Pump Tracku i večerní koncert kapely, a je to punk rocková kapela Hobití noha. Akce se koná až do 22. hodiny. No a ještě zveme do klubu Bum Bum Comedy v Ostravě, kde pořádají Oldies Retro Party. Hrát tam budou dva disjokejové a vítané je retro oblečení. Akce začíná ve 20 hodin. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po půl jedenácté vás pozveme k prohlídce nejstaršího dinoparku u nás. Když v 50. letech minulého století začal František Jajch budovat zahradní park Eldorado v Hinčicích, byla právě Diana jeho první sochou. Postupně přibyla pravěká zvířata a pohádkové postavičky. Ovšem bohyně lovu Diana se hned z počátku existence tohoto nejstaršího dinoparku u nás postarala o jeho reklamu, jak se při natáčení od vnučky zakladatele dozvěděla redaktorka Petra Štrimplová.
1: S Jarmilou Marákovou my stojíme v jedné části Eldorada v Hinčicích u sochy, která je vlastně spouštěčem celého toho příběhu, tohoto areálu.
2: No, děda začal Dianu se psem jako první sochu, vymodeloval ji nádherně a posadil ji na začátku zahrady a jak vlastně u cesty, takže jak jezdili řidiči, tak koukali po ní, tak se tam stala nějaká bouračka, tak ji musel potom dát pryč. Takže my jsme ji přesouvali už asi třikrát, takže teďka už je pod stromem, tak už ji tam necháme.
1: Tak jako trošku bočkem, ať si ji návštěvník najde, no ale my musíme popsat, proč ta bouračka byla. Diana se psem, to je vlastně bohyně lovu Diana. A ona je v rouše Evině, že? To je prostě v životní velikosti vlastně dívčí nebo ženská postava, bez oděvu, nahatá. Říkám, dědeček měl cit teda u modelování, že se mu to povedlo. Myslím si, že tady se možná pánská část návštěvníku zadrhne u toho plotu.
2: Dobře, no. Vlastně on udělal dvě ty ženy. Jedna je tady a druhá sedí vpředu, že? No babička ta ji měla v kuchyni, že? Než byla celá hotová, tak ji měla v kuchyni, děda to dělal v kuchyni.
1: A bylo to se svolením babičky?
2: No, nevím, no. Možná to dělal podle ní, já nevím.
1: Jaký byl vlastně jako životní příběh vašeho dědečka?
2: No, děda, on bydlel v Ludgeřovicích. Oni se potom po válce, jak se přidělovali domky, tak oni si tady vzali domek. A s babičkou vlastně bydleli tady, babička dělala v Albrechticích a děda dělal malíře na těrače, takže on se takhle živil. No a vlastně jak šel do důchodu, tak neměl co, tak si vymyslel tady tyhle věci. Tak začal dělat sošky, sochy, k tomu přivili různé pohádkové sošky ještě.
1: A zapojoval do toho vlastně celou rodinu.
2: No,
1: tatínka vašeho, pak i vás jako vnučku. No, vy jste ještě zmiňovala ten jeho válečný příběh.
2: On vlastně jako voják v té první světové válce, on šel přes tu Asii, protože nevím, jestli bojovali v Rusku nebo kde, nevím, jestli neutek třeba, to nevíme. No, takže on šel po té Asii, no a tam se naučil vlastně ty sochy dělat a tam viděl i ty velké sochy, jak tam ti to tam nakonec rozbůrali kdesi. Takže on si to přinesl domů a doma vlastně si to vyzkoušel, no, takže mu to šlo. Ono je to dost těžké, taková ta představivost té soše, aby to vypadalo k něčemu, že?
1: Proporce.
2: No a navíc ten beton.
1: A je to betonové teda?
2: To je všechno betonové. No a tehda vlastně nebyly ani lepidla, nebyly žádné přísady, nebylo nic. Čili on to po trošičkách spojoval to drátkama, dělal vlastně kostru a na to lepil vlastně ten betonový nebo cementový nějaký pomaz. No takže bylo to složité a má to jako moc pěkně udělané, takže to...
1: Co by ještě stálo za popis, tak samozřejmě je to, že ta socha Diany s tím psem je v pohybu. Ona je v takovém jako běhu, jako v takovém běhu. Kroku, nožku ladně zalomenou dozadu, ruka je v pohybu, obě ruce jsou v pohybu, v jedné drží míček. Tak no, není to jednoduchá záležitost.
2: Není.
1: No a on měl čas během toho, jak byl vlastně ve válce v první světové, se učit, jak se dělají sochy v té Asii?
2: Ne, on jak šel potom zpátky.
1: Jak šel zpátky?
2: No, on jak šel zpátky, tak
1: někde
2: šel přešel přes ty nějaké ty státy tam.
1: Ano.
2: No, takže tam se to viděl, naučil a mu se to líbilo. No,
1: to bylo osudové, protože jinak by možná nevznikalo Eldorado.
2: Ano. Možná bychom se ani neviděli, že jo?
1: No. To tak přijďte nejen na Dianu se podívat, je tady spousta ještě dalších zajímavostí. Určitě nebude bouračka kvůli Dianě, myslím si, že bezpečně zaparkujete a Dianu si v zahradě najdete. Z Hinčic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za chvíli pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, dobré rady všeho druhu, a tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na mšice na květinách. A jak na ně vyzrát, necháme si poradit. 10:46, přejeme hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Dnes se pustíme do boje se mšicemi, odvěkými nepřáteli zahrádkářů. Mýdlový roztok je sice účinná metoda, jak na mšice, ale při nadměrném použití může kromě hmyzu uškodit i rostlinám. Představte si, že máte v zemině květináče plno mýdlového roztoku. To té rostlince asi na kráse nepřidá. Vyzkoušejte tuto metodu. Nastrouhejte citronovou nebo pomerančovou kůru a vmíchejte ji do půl litru vroucí vody. Přes noc nechte směs louhovat a potom vodu přeceďte, abyste odstranili zbytky kůry. Tekutinu potom dáte do rozprašovače a nastříkejte to na všechny mšice, které na listech zahlédnete. Pozorně se ale podívejte i pod listy, kde se mšice rády ukrývají. Postřik zopakujte vždy po 4 až 7 dnech, dokud problém trvá. Roztok z kůry citrusů mšice odpuzuje, ale není to žádný insekticid a nezahubí je. Pouze odradí, takže se k vašim rostlinám nepřiblíží. No a pokud máte takto ošetřené rostliny, třeba na balkóně, v paneláku, tak se ty mšice přestěhují na jiný balkon, k sousedce. To samozřejmě někoho zamrzí, zabolí, ale někoho to třeba potěší. I zahrádkáři jsou pěkní rošťáci. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pět minut zbývá do 11. hodiny, na kterou jsou připraveny zprávy. Už 1800 lidí v Česku se letos nakazilo boreliózou z klíšťat. I to je informace, kterou uslyšíte ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. No a po 11. hodině pravidelný host Českého rozhlasu a k jednomu mikrofonu dnes společně zasednou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, docentka Anna Pumprová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. Více o tom uslyšíte krátce po 11. hodině. Teď přejeme hlavně klidný, nerušený dopolední poslech.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí. Národní památník v Hrabini připomíná konec druhé světové války v Evropě. Už 1800 lidí v Česku se letos nakazilo boreliozou z klišťat. Dnes bude oblačno s teplotami do 18 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Hezké sváteční dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace už jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
3: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
2: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Lidé v Hrabini na Opavsku si dnes připomínají 81. výročí kapitulace nacistického Německa. Padlé v druhé světové válce uctí tradiční pietní akt. Jak pokračuje mluvčí Slezského zemského muzea v Opavě David Váhala, u příležitosti Dne vítězství budou mít návštěvníci hrabinského památníku snížené vstupné.
4: Ten pietní akt se uskuteční v centrální hale památníků v 10 hodin. Návštěvníci potom můžou navštívit expozici Těžká léta, ta bude přístupná od 10.30 a celý areál, včetně symbolického hřbitova, bude otevřený do 17 hodin.
2: Pracovníci městských lesů začínají v Ostravě Radvanicích odstraňovat hustý porost kolem rybníku Volný. Do listopadu se má proměnit na lokalitu pro procházky a relaxaci. Místo vykácených stromů a keřů nechá obvod vysadit novou zeleň. Podle krajinářky Magdy Cigánkové-Fialové tam budou i nové přírodní chodníky.
5: Ten rybník se zprůchodní ze všech stran, že se bude dát obejít do kolečka a vznikne taková zóna na sezení a na odpočinek. To molo betonové, které tam je dneska, se obloží dřevem. Do těch břehových porostů nezasahujeme. My jsme jenom zasahovali do nějakých těch dřevin, které tam ohrožovaly lidi, kteří tam chodili a zkracovali si cestu.
2: Lékaři letos do konce dubna zachytili v Česku přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Kvůli současnému počasí podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhké a zároveň teplé počasí. Nakažené klíště virus na člověka přenese za několik minut po přisátí. Onemocnění vypadá nejprve jako chřipka, poté se přidají neurologické potíže, třes, poruchy orientace nebo ochrnutí. Očkováno proti klíšťové encefalitidě je asi 50% české populace.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji oblačno s přeháňkami hlavně na horách, později odpoledne a taky večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na horách do 13 a vítr bude slabý proměnlivý, místy mírný severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Rajnochova ve Slezské Ostravě pokračují práce na inženýrských sítích a vozovka je tam uzavřená. Omezení bude dlouhodobé až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 11. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava a připravený už je host Českého rozhlasu, přesně řečeno hosté. K jednomu mikrofonu dnes spolu usednou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, docentka Anna Pumprová, a také odcházející děkan profesor Robert Antonín. Jsou to bývalí spolužáci z vysoké školy a v rozhovoru potvrdí, že předání funkce může probíhat v pohodové a přátelské atmosféře. Dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení. Pořad připravila Iva Piskalová. Hezký poslech přejeme.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemné dopoledne a příjemný poslech našeho pořadu vám přeje Iva Piskalová. Já jsem moc ráda, že pozvání do studia přijali dva kolegové z nedaleké Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Není to obvyklé, aby vedle sebe ve studiu seděli současný děkan a nastupující děkanka. Takže začnu samozřejmě dámou. Od 1. července bude děkankou Filozofické fakultky paní docentka Anna Pumprová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A její kolega, pan profesor Robert Antonín, tu židli prostě 30. června vyčistí? Nebo koupíte novou, paní kolegyně?
3: Tak dobrý den, děkuji za pozvání a já mám dovolenou naplánovanou už o pár dní dřív, takže ano, to bude ještě dřív než 30. června.
1: No a jak to bude s tou židlí?
3: Chceš židli?
2: Chci židli, ale jsem asi jiných rozměrů, tak doufám, že budu mít novou.
3: To je unisex.
1: Taková ta děkanská, ano, bychom to uvedli na pravou míru, pokud byste potkali paní docentku na ulici, tak je to opravdu drobná dáma, ale jako říkal mi její kolega, že umí zvednout hlas.
3: Tak samozřejmě.
1: Jo? Právě proto jste také určitě navrhl, aby vás zastoupila, protože vy už obhajovat svůj post nemůžete.
3: Já jsem ji nenavrhl, navrhovala ji spousta jiných kolegyň a kolegů. Já jsem se do té volby snažil tak nějak úplně nemíchat, mimo jiné i proto, že se s paní docentkou Aničkou velice dobře známe. Strávili jsme spolu nějaký ten čas na studiích v Brně v 90. letech a i když ona samozřejmě je daleko, daleko mladší.
1: Tady si hrajeme napravdu, ale já vím, že paní docentka s tím problém nemá. Ona svůj rok narození samozřejmě i v rámci teď té volby a všeho zveřejňuje, takže
2: to není mnoho let, ale asi jenom jeden rok.
1: A jak je možné, že jste se potkali na studiích, paní docentko, když vy máte jiný obor?
2: My jsme oba studovali dva obory, já latinu a historii a Robert studoval historii a filozofii. Takže na těch předmětech na historii jsme se potkávali i proto, že tam byla v té době vlastně silná medievistická specializace.
1: A teď vás zastavím. Já to slovo prostě, já jsem ho neuměla pořádně ani přečíst a to si myslím, že jako číst umím. A medievistická specializace. Tak
3: v podstatě medievistika je vědní obor, který se zabývá středověkem.
2: Ano, a ten název je z latiny. Medium evum, střední věk, čili středověk.
3: A jako střední věk
1: teď jsem to chtěla říct,
3: jako střední věk to nazvali už v renesanci. Aby jako oddělili tu krásnou dobu antickou, ke které oni se snažili vracet, ti renesanční myslitelé a umělci a autoři, a tu svou dobu, ve které žili a kterou považovali tedy za tu moderní dobrou dobu světla. No a mezi tím ležel ten údajně temný středověk, ale to, jak samozřejmě už dávno víme, není pravda. Ten temný středověk není pravda. Takže pokud někdo dneska přirovnává například i třeba nějaké události z politiky k temnému středověku a tak dál, tak se plete, protože ve středověku by se mnoho těch temných věcí, které se dnes dějí, například kolem rozhlasu, nikdy nestaly.
1: Fakt?
3: Ne, nestaly.
1: Tak Aničko, prosím vás, dovysvětle nám, jak to ten váš kolega myslí, když jste měli ty stejné přednášky.
2: No to sice ano, ale jak to myslel úplně, tedy nevím, to by nám
1: a to mě zaujalo teda.
3: Víte, i středověká společnost musela ctít určitý koncept spravedlivé vlády, která byla založena na, která byla založena prostě na dodržování určitých principů a hodnot, a ty principy a hodnoty byly de facto takovým nepsaným právem, které v souvislosti s tím, že středověký člověk věřil, že byl nábožensky založen, tak se vlastně neměli porušovat. A pokud se porušovali, tak to ten středověký člověk věděl. A pokud to věděl, tak mu to umožňovalo mimo jiné i revoltu. Tak to například, když se podíváme, nemusíme chodit nikam jako daleko za hranice českých zemí, ale když se podíváme na vládu Václava IV., například konec 14. století, syn Karla IV., ano, největšího Čecha, tak
1: to většina z nás naštěstí ví.
3: Jo, i když teda nebyl Čech, a to je jedno, tak vlastně ta nespokojenost s vládou Václava IV. Vede českou šlechtu k několikerému de facto odporu, takzvaně bychom řekli, proti králi, který byl založen na tom, že prostě nectil některá v té době víceméně nepsaná práva a zásady.
1: Mnohokrát děkujeme za historický exkurs k tématu dnešnímu. Milí posluchači, nebojte se, v dalších minutách určitě i paní docentka Anna Pumprová, co nyní bude, určitě za dlouho, je řekne něco ze své latiny a pan profesor Robert Antonín určitě zase něco přidá ze některé ze svých knih, pokud se nepletu, tak jich vydal už 14.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsou dnes dva hosté, dosluhující pan děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity a jeho nástupkyně, paní docentka Anna Pumprová. Paní docentko, řekněte mi, kdo byl tím rozhodujícím člověkem, který vám řekl, jdi do té volby, jsi na to vhodná kandidátka. Koho jste poslechla, že jste přijala kandidaturu na děkanku?
1: Tak těch lidí, kteří mě toto řekli, bylo více a nevím, jestli to můžu takto prozradit, ale vůbec první byl Robert, který tady se mnou sedí ve studiu, ale když mě to řekl, tak já jsem do toho nechtěla jít.
0: Nechtěla.
1: Ne.
0: Protože já tady musím zdůraznit, že 16 let nebyla ve vedení Filozofické fakulty žena. To znamená, že i pan profesor cítil, že by ta židle, o které jsme tady mluvili, mohla patřit ženě. Jste mi říkal, že jo.
2: No tak ona zase předtím 16 nebo dokonce možná 18 let v čele Filozofické fakulty žena byla, takže je to víceméně vyrovnané. Tohle je jaksi genderově.
0: Nedá se, nedá
2: genderově
0: se.
2: Je to vyvážené, ale ano. Já si myslím, že to je vlastně obecně v české společnosti, že by ženy v těch vedoucích pozicích měly dostávat daleko větší příležitost. Přece jenom, když teďka řeknu, že žijeme v patriarchátu, tak to zní jako taková nálepka, ale když se nad tím jako hluboce zamyslíme, tak ona to je vlastně svým způsobem pravda. Mimo jiné na té univerzitě, ono se to ukazuje ve více aspektech, ale na té univerzitě to můžete vidět například v počtu profesorek, v počtu docentek, které na té univerzitě jsou, versus muži v těch
0: Iva
2: pozicích.
0: Iva Málková mě napadá teď jako profesorka.
2: Paní profesorka Málková, samozřejmě, ano, dlouholetá prorektorka, která má o rozvoj Ostravské univerzity velké zásluhy. Jo, ale jsou prostě v menšině ty ženy. A ono potom zase, dneska se hodně řeší například platové nerovnosti a tak dál mezi muži a ženami a ono to potom tomu jako odpovídá, že? Protože ve chvíli, kdy máte na univerzitách určité tabulkové stropy, na platy a vlastně ti profesoři mají vyšší příjem než třeba odborní asistenti, to tak prostě jako je.
0: To je
2: v pořádku, ale mezi těmi profesory je vlastně daleko víc mužů než žen, tak z toho potom, když se podíváte na platové poměry mezi muži a ženami, logicky vyplývá, že ty ženy jsou vlastně hůř jako globálně
0: placené. Ale já předpokládám, že žena profesorka na stejném
2: profesorka
0: posledku jako muž
2: je stejně placený.
0: Ano,
2: ale často se to právě uvádí a to je to zavádějící. Je to zavádějící.

0: měsící, možná i více, nebo...
1: Ano, myslím si, že to bude velká změna, že budu muset omezit některé aktivity odborné i jak z té doby předtím. Budu muset věnovat mnohem větší čas řízení, protože je rozdíl, jestli člověk řídí jedno pracoviště, anebo 12 kateder a 4 centra.
0: Tím jste nám krásně odpověděla na to, teda jak rozdělená je Filda, jak se říká v Ostravě, 12 kateder a 4 centra.
1: Tak, ano.
0: A studentů předpokládáte, že teda bude od nového semestru zimního asi kolik? Košíte? Teď je nějakých 1800, jsem se dívala, takže ten počet asi by měl zůstat, že?
2: Je to plus minus 2000.
0: Ne? 2000.
2: No. Tam jde o to, do jakých kolonek se díváte, a to je zbytečně komplikované. Prostě jasně. Za některé studenty jsme placeni a za některé ne, a v tom globále těch studentů je víc než těch 18.
0: A převažují slečny nebo pánové, když tak jako se na to podíváte, když už jste tady tu mužsko-ženskou otázku naťukli?
1: Já bych řekla, že na univerzitách právě v těch bakalářských, magisterských studiích to není tak, že by převažovali muži, že možná i v těch navazujících magisterských studiích můžou převažovat ženy, že ten poměr je poměrně vyrovnaný, bývá i třeba ve studiu doktorském, ale pak najednou dojde k velkému skoku v těch pozicích. Prostě, že oni se ty ženy ztratí mezi tou pozicí té odborné asistentky a docentky.
0: A docentky, chápu. Docentka Anna Pumprová je ve studiu Českého rozhlasu Ostrava spolu s panem profesorem Robertem Antonínem a ještě s námi pár minut pobudou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

hosty Českého rozhlasu Ostrava dnes jsou paní docentka Anna Pumprová, nastupující děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a muž, který tuto fakultu vedl, uplynula dvě funkční období, ano. Pane profesore, že? Roberte Antoni.

0: Ne, je to tak. Vy máte oba tak netypická jména, příjmení, pardon tedy, protože jsme se shodli, že Robert Antonín v České republice, profesor,
1: no, profesor asi žádný ne, není. Ale vím o jednom jmenovci někde ze severních Čech a myslím, že jsem tam ještě zaznamenal teďka nedávno jedno nějaké, výskyt nějakého jména.
0: A to je rodina?
1: Ne,
0: vůbec není, jo. A vaše příjmení, paní docentko?
2: Moje příjmení je jihočeské. Můj muž je z Třeboně a tam je pumprů hodně, dokonce se rozlišují dalšími přízvisky, ale pravda je, že kdekoliv jinde, a zvláště na Moravě, jsme tady, myslím...
0: Tady sami... jsou pumprlové.
2: Ano. A taky pumrové zřejmě, protože bývám překřtěna různě v telefonech.
0: No, přiznám se, že to mám tady velkým písmem, protože asi věřím, nejsem jediná, vyslovit krásně pumprová je trošičku jako problémek. No ono vůbec tady to propojení jsme si krásně řekli, že vy jste se narodila na Hukvaldech, ale ne jako pumprová samozřejmě.
2: Ne, jako Bujnochová.
0: No, tak super. Super. A pan profesor pochází z...
1: Já jsem se narodil jako Antonín. A to mi zůstalo. A pocházím vlastně...
0: Jste si nevzal jméno ženy, to je divné, no?
1: No, tak ona taky si ho nevzala. Ona si vzala jenom část. Ona se jmenuje Antonín Maleníková. Stále. Jo? To
0: Proč ne?
1: Tak a pocházím, ať to se někam dostaneme. Tak pocházím, máme čas? To je dobře. Ze Svitav. Svitavy, to je takové město, taky v Sudetech. Jo? A vlastně svůj nejmladší, nebo dětství a mládí jsem prožil ve Březové nad Svitavou, což je kousek pod Svitavami. Ale, a to bych chtěl zdůraznit, jo? Nejsem tedy původně Brňák, jak si někteří jako myslí, a hlavně Svitavy a Ostrava mají jednu velkou, ale skutečně velkou spojitost, protože ve 13. století byla obě tato města založena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka. Takže
0: super.
1: Je to prostě je
0: Bruno
1: to osud.
0: Schauenburg.
1: Jo. Je to prostě osud. Já jsem to věděl od začátku, že
0: já jsem vám nechtěla říct, že jste Brňák. Prostě. A vím, že tu nálepku máte, že Brňák tady Ostravákům bude něco vykládat, ale vy jste to teď vysvětlil.
1: No, vidíte,
0: to, že...
1: až do rozhlasu se to dostalo, tady ta nálepka. No tak to jsem nečekal.
0: Ale že paní docentka je Hukvaldňanka, nebo jak se vám říká vlastně? Hukvaldňani?
2: Hukvaldňani, ano.
0: Že jo, Hukvaldňani. Mm-hmm. A to byste jí mohl závidět, protože kdo se narodil tam, kde největší ve světě uznávaný hudební skladatel?
1: No? Myslíte Leoš Janáček.
0: No jasně, no tak samozřejmě. No, ale řekněte, jak je to u vás ve vsi, jenom lehce odbočíme, že vy to tam tak nevnímáte, že? Jste říkala.
2: Tak my samozřejmě s Leošem Janáčkem jako od dětství vyrůstáme, i základní škola je základní školou Leoše Janáčka, ale možná právě proto, jak se s tím setkáváme pořád, tak už nám to ani nepřijde.
0: No a vám nepřišlo, jako když jste byla šikovná na základní škole a tak dále, studovat hudebku? Že jste šla na latinu?
2: Ne, to určitě ne. Já jsem sice se učila hrát na klavír, ale vlastně hlavně protože mě k tomu vedli rodiče tak a ne
0: na Hukvaldy žít a nechodit jako do hudebky, co by nešlo.
2: A kromě toho paní Šoka klavíru byla taková přísná, takže mě to nevzalo. A až vlastně k latině jsem se dostala až na gymnáziu Petra Bezruče.
0: Ve Frýdku Místku.
2: V Místku, ano.
0: No to Frýdku Místku, prosím, pěkně. Ano, obě ano. Jsme se tam narodili v tom městě, jo. Je tam pomlčka, ale je to dvojměstí, tak, ale ten gympl je bezručácky samozřejmě v Místku, který má historii. To koukáte, co?
1: Já hrál fotbal.
0: Ve Frýdku Místku?
1: Ne, ve Březové nad Svitavou. Já jsem hrál fotbal.
0: Jo, tak, já myslím, že máte takový...
1: Když jsme se bavili o těch koníčkách, nebo o těch hudebkách a tak já jsem hrál fotbal. Moje maminka mě nutila chodit taky na hudební školu, my jsme měli ve Březové nad Svitavou, chodil jsem na flétnu, držel jsem ji od začátku ze špatné strany a asi po dvou měsících se přišlo na to, že jediné, k čemu se hodím, je... fotbal. A to mi zůstalo v podstatě.
0: Fakt? Máte ho rád dnes?
1: Ano, v současné době jsem trenér starší přípravky Moravské Slávie Brno.
0: No, tak to,
2: ale
0: to...
2: hudebně taky působíš.
1: Hudebně ano, mám i kapelu, ano.
0: Jako na kytaru?
1: Samouk, ano.
0: No to je neuvěřitelné, takže nejenom, že je znalec středověku a vůbec jako historie, ale prostě taky znalec toho, co je to aut. a co ještě tam? Faul. Offside. Děkuju. Skvělé. Jejda, to by se povídalo dál, ale ještě jeden vstup před sebou, milí posluchači, s paní docentkou Annou Pumprovou a panem profesorem Robertem Antonínem máme, tak ještě s námi zůstaňte.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hosty Českého rozhlasu Ostrava, jak jsem před chvílí slíbila, jsou stále paní docentka Anna Pumprová, nastupující děkanka od 1. července Filozofické fakulty Ostravské univerzity, a asi v polovině června si vezme dovolenou už dosluhující pan děkan, pan profesor Robert Antonín, je to tak?
1: Na konci června.
0: Až na konci června?
1: No, posledních asi 3 dny.
0: No. Jenom 3 dny máte? No. Aha. Půjdete do stejné pracovny, podotýk, předpokládám, že vlastně, a já si myslím, že to je tak vzácné, že se takhle 2 lidi tady, vy jste mě požádali, abyste mohli přijít oba 2, že si předávají funkci 2 lidi, kteří jsou na sebe jako milí, hodní, znají se, že vy nebudete říkat, to ti neřeknu, vymažu ti prostě všechno, jako neporadím ti, jako tak, jak to dneska známe, no.
1: Já si myslím, že by to tak mělo být, ne?
0: No je to úžasné, ale není to tak.
1: Ale všechno ji radši dávat nebudu, protože by se z toho hnedka zbláznila. Každopádně samozřejmě my jsme se dohodli, nejde jenom o nás, jde i o ten proděkanský tým, a máme nějaký, abych tak řekl ve zkratce, fárplán, podle kterého si postupně tu agendu předáváme, a tady tenhle ten rozhovor, tohleto natáčení je součástí vlastně toho předávání té agendy.
0: To jsem ráda. Jenom bychom laikům vysvětlili, kolik proděkanů tedy má Filozofická fakulta?
2: Filozofická fakulta má 4 proděkany. Je to proděkan pro studium, proděkan pro vědu, proděkan pro rozvoj a proděkan pro zahraničí a vnější vztahy. Bylo by dobře, kdyby jich bylo třeba 5, ale zatím finanční situace...
0: A je to pravá ruka děkana, jo?
1: Pro danou oblast.
0: Jsou to pro vás prostě ti nejbližší, kterým, jo, abychom trošku jenom ten úřad děkanský.
1: Jo. Tak základní vlastně úlohou vysoké školy vzdělávání, to znamená ten proděkan pro studium, má nejvíc práce, mnohdy takové práce, která není vidět a je velice náročná. Současně vlastně vysoké školy jsou i vědecko-výzkumnými centry svým způsobem, že? To znamená ten věda a výzkum jako další vlastně proděkanství je poměrně významná, mnohdy se spojuje s tím rozvojem, protože v dnešní době výzkum nemůžete dělat bez projektů, a ten, po ten rozvoj spadají mimochodem i ty projekty. No a já nevím, já do toho nechci vlastně tady paní děkance nějak jako zasahovat, ale chtěl bych jenom říct, že já jsem vždycky vnímal tohleto všechno tak, že bez mezinárodního rozměru to nejde. Dělat kvalitní výuku, kvalitní vědu, kvalitní projekty, získávat vlastně externí zdroje, to znamená peníze mimo to, co vám dá ministerstvo školství, tak vlastně...
0: Ekonomicky je to prostě, jo. Musíte
1: no,
0: tam...
1: A proto máte tam
0: toho
1: proděkana
0: ekonomicky pro, vzdělaného proděkana.
1: No, takhle, máte tam toho proděkana pro mezinárodní vztahy, který vlastně, jo, a zapomněli jsme zmínit tady, že vlastně ve vedení, užším vedení fakulty je ještě tajemník, v našem případě paní tajemnice, což je takový vlastně minister financí té fakulty. No.
0: Co si budeme o penězích, se točí asi prostě všechno. Můžeme to, máme to. Máme i zahraniční studenty, vím, kteří studují, což je asi taky i ekonomický přínos pro tu školu.
2: Je to určitě ekonomický přínos a je to něco, co je i z hlediska ministerstva sledováno, že stojí o to, aby vlastně přijíždili studenti alespoň třeba na semestr ze zahraničí k nám studovat, a také nabízíme i nějaké programy v angličtině, takže i tam máme.
0: Asi nikomu studenty. Neuniklo, kdo se projde centrem Moravskoslezské metropole, že na budově je lešení, řemeslníci jsou slyšet až sem do rozhlasu někdy. To znamená, že tam je obrovská rekonstrukce.
1: Je to nepříjemné asi pro okolí, ale já věřím tomu, že to nějak společně všichni překonáme, protože ta rekonstrukce už byla potřeba. A teď, když se vlastně to odhalilo jako vlastně na cihlu, tak to ještě víc dalo za pravdu těm, kteří říkali, že rekonstrukce té budovy je potřeba, aby byla dále uživatelná. My jsme vlastně v minulém období zrekonstruovali jednu z budov Filozofické fakulty a teď pokračujeme těmi dvěmi.
0: Promiňte, takovou tu od divadla.
1: Ano, takovou tu od divadla, takzvaná budova E. A teď vlastně pokračujeme budovami takzvaně DDM, to jsou vlastně ty z ulice Reální. Jo? A ta rekonstrukce by měla snad být dokončena v roce 2027, a nicméně takové ty hlučné bourací práce a tak dál, tak to už je za námi a teď už vlastně začínáme pomalu stavět, a my se snažíme, aby ta budova byla zrekonstruovaná v duchu vlastně potřeb, ať už studentů nebo akademiků, studujících akademiků, akademiček 21. století. To znamená, učí se jinak, už to nejsou jenom velké posluchárny, jo, už prostě jsou to, třeba ten mobiliář je vlastně upravitelný, ty místnosti se tomu přizpůsobují
0: to vývoj,
1: a tak dále, a tak dále.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste tady přišli společně k nám do studia. Paní docence, samozřejmě popřeji ty první dny, které budou, ať jsou co nejklidnější, že určitě to nebude jednoduché, a když taky tu židli novou kupte, pane profesore.
1: Když bude chtít, já že klidně i nový stůl.
0: Slibujete to v Českém rozhlase Ostrava, ve veřejnoprávním médiu, které nelže. Tak ještě jednou díky. Anna Pumprová, docentka a nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, a profesor Robert Antonín přijali pozvání Ivy Piskalové. A moc děkuju. Naschledanou.
2: Děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 11:48. Připravujeme zprávy přesně na 12. hodinu. Mimo jiné uslyšíte i o tom, že 3D modely nově pomáhají chirurgům Ostravské fakultní nemocnice s přípravou na složité operace. No a po 12. hodině vás čeká pravidelná hudební pošta. To vás bude provázet kolegyně Iveta Dadamová, stejně tak jako celým odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. No a v tuto chvíli Pavel Janošec přeje příjemný sváteční den.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. 3D modely nově pomáhají chirurgům Ostravské fakultní nemocnice s přípravou na složité operace. Středisko volného času v Krnově dnes otevře opravený pump track. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat a naměříme do 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
3: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
5: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
3: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží především chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
6: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých, předem plánovaných výkonů, modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávněji. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší.
1: Česká ekonomika by letos měla růst pomaleji, než se původně čekalo. Podle aktuální prognózy České národní banky by hrubý domácí produkt měl stoupnout o 2,5%. V únoru přitom centrální banka očekávala skoro 3% růst. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dřív i ministerstvo financí. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Česká národní banka teď zároveň oproti únorové prognóze čeká i vyšší růst inflace. Pumptracková dráha u střediska volného času v Krnově dnes opět otevře. Pásku přestřihne vedení města o 15:30 odpoledne. Původní dráhu pro kola, ale i koloběžky, skateboardy nebo brusle zničila povodeň v roce 2024, říká vedoucí krnovského střediska volného času Veronika Kozlíková. Otevření dráhy je spojené se zahradními slavnostmi u střediska.
7: Máme pozvaného Petra Strnadela, on dělá takové ty různé prostě úžasné akrobatické prvky na koloběžce a teďka ta varianta je ještě větší, že tam je dráha a je tam ještě taková cvičná dráha pro menší a jak se to naučí, tak pak přijedou vlastně na ten okruh, takhle jednoduše řečeno.
2: Počasí.
1: Během odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti k večeru ubude. Teploty do 17 stupňů. V noci čekejte oblačno, přechodně až polojasno, k ránu i mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně v údolích při uklidnění větru až 1 a přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově v ulici Těšínská se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě právě teď zasahují záchranáři. S opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné sváteční poledne. Máme 4,5 minuty po 12. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za chvíli také naší polední hudební poštu. Dnes máme sváteční den. Připomínáme si Den vítězství, tak krásné sváteční poledne ještě jednou vám všem. Svátek má Zlatan, tak Zlatanům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 8. května. Úvodní písnička, ta dnešní je s Pavlem Bobkem, už ji posílám a mezi tím si můžete už vybírat prostřednictvím telefonní linky písničky na přání. 59 611 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, je to tak, naše sváteční polední hudební pošta začíná. Dnes vás u ní vítá Iveta Radamová. Vítám rovnou také prvního z vás, dovolal se pan Bohuš. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Pro koho bude písnička?
2: Zdravím vás i všechny posluchače.
1: Děkuji.
2: A chtěl bych zahrát pro moji manželku Zdeňku Lehenovou od Margity, jaká to nádhera. A zároveň přeju včerejším narozeninám hodně zdraví, hodně pohody, hodně lásky svých blížných. A se ještě spolu jako dlouho setkáváme a vydržíme. No, vám děkuji za vyhledané písničky. A těším se zase na shledanou.
1: Já také, jaká to nádhera. Písnička už je připravená do společných dalších let. Samozřejmě hodně zdraví, štěstí a pohody. Písnička ať udělá oslavenkyni radost. A vám hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také vaše sváteční polední hudební pošta, ve které vítám paní Zdeňku. Krásné odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Děkuji.
2: Všechny v rozhlase i všechny posluchače. Dnes posílám písničku panu Milanovi Febrovi k narozeninám a jeho manželce Drahušce, která má narozeniny příští týden, taky Věrce do Fritku, tam má také narozeniny, myslím, v úterý. Přeji vám oslavenci do dalších let hodně štěstí, zdraví a spoustu spokojených dnů. Zdravím všechny k nám na Karvinskou, taky do Horních Budovic a bývalým spolubydlícím na Moskevskou. Vám, paní Vetko, děkuji a pohodový víkend přeji všem.
1: Krásné dny i vám, paní Zdeňko, písničku posílám a loučím se. Hezké odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Když

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další písničku na telefonické přání už vybírá paní Renata, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pro koho bude písnička?
2: Pěkně, já bych sem chtěla blahopřát mé dceři, která měla 3. května 25 let. A přeju jí hodně štěstí, zdravíčka, jak to v životě bývá. A zároveň mému příteli, který má dnes 69 let, aby to ještě vydržel, jak může. A zdravíčko hlavně.
1: Dobře.
2: Přejeme.
1: Tak oběma
2: vám pěkně.
1: Rádo se stalo oběma oslavencům. Všechno nejlepší a písnička, kterou jste si přála, je připravená. Posílám ji a přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus s pěvem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A mezi 12. a 13. hodinou také dnes vaše polední hudební pošta, ve které vítám už paní Zdeňku. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den, vážená redakce. Včera

0: svatého Jáchyma. Rovněž tak byl přítomen zpěvák Petr Bende, který svými písněmi zpříjemnil a podmaloval atmosféru pro všechny přítomné. Naše poděkování patří paní ředitelce Jarmile Pomykálkové, všem jejím spolupracovníkům, všem klientům domova svaté Anny a vůbec všem lidem dobré vůle. Posíláme písničku od Moniky Absalonové, Báry Basikové a Ilony Čákové Teď královnou jsem já. V tento krásný majový den posíláme pozdrav vám všem v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte. Vám, paní Ivetko, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou. Písnička je i pro vás, protože jste ohlašovala upoutávky na Jáchyma. Srdečně děkuji a nashledanou.
1: Tak písničku posílám, jak jste říkala, teď královnou jsem já, ať se líbí všem a vám krásné sváteční odpoledne, paní Zdeňko, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: 59 611 22 66 je přetížená vždy v polední hudební poště tato telefonní linka, ale teď se podařilo dovolat paní Olze, kterou vítám. Hezké odpoledne, sváteční přeji.
1: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně, zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Dnes poputuji dvě blahopřání do Dolní Lutyně. To první je pro paní Žofii Babjarčíkovou. Milá Žofinko, dovolte, abychom se i my připojili ke gratulantům a popřáli vám u příležitosti dnešních narozenin všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, každé ráno, ať se probouzíte do hezkého dne a tyto dny, ať vám přinášejí jen krásné zažitky, slunce v duši a splněná přání. A 13. května slaví zeď paní Žofie, pan Rostislav Bobrek, taky narozeniny. Milý Rostík, všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, štěstí, splněná přání a lásku svých nejbližších. To ti přeje Věrka Moroňová a Olina Václavíková, obě se svými rodinami. Paní Žofinko, posíláme vaši oblíbenou písničku Na moravské dý od Jižanu. Sice smutná, ale krásná. Paní Ivetko, děkuji za prostor a všem posluchačům přeji i vám v rozhlase hezký sváteční den. Naschledanou.
0: Krásné sváteční odpoledne i vám a písničku už posílám, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V polední hudební poště můžu přivítat pana Petra. Krásné poledne, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivetko, já vás zdravím. Celý ostravský rozhlas, celou rozhlasovou rodinku. Včera měl svátek pan Standa i Zajat ze Šumavy. Milý Stando, všecko nejlepší k tvému včerejšímu svátku. Hodně štěstí, zdraví ti přeje manželka s rodinou a Petr a Anička. A vám, paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám pěkný zbytek dne. Nasledanou.
1: Moc děkuji oběma, pane Petře, písničku už posílám a také se loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vybíráte si písničky v polední hudební poště, tu další už může vybírat paní Jarmila, kterou vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas.
1: Děkujeme.
2: Paní Vetko, a chtěla by tu písničku poslat mojí sestřičce Jitce, sobě, kamarádce Aničce a Martině a Jitce ještě té sestřence. Děkuji moc, nashledanou.
1: Tak písničku posílám a loučím se, naslyšenou.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Stále také polední hudební pošta, vaše písničky na telefonická přání a teď také paní Eliška. Zdravím vás, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, paní Vetko, zdravíme vás z Argoška v Soluneku, prosím. Zdravím taky celou ostravskou rozhlasovou rodinku a všechny věrné posluchače. Já bych dnes chtěla zavzpomínat na krásné roky v domově pokojného stáří ve Studence Butovicích a zavzpomínat na krásná léta taky s paní Pomykálkovou, protože jsem tam před mnoha lety jezdila s Neronkem na kanisterapii. Takže paní Pomykálková, my vás zdravíme, ale s novým kanisterapeutickým pejskem, kterého mám už teď 7 let, s Argoškem. Přejeme vám, aby se vám tam dále

0: stále dařilo, abyste měli velké boží požehnání k té vaší činnosti a chtěla bych vám poslat velkou gratulaci k té události, kterou jste tam měli a ještě jednou přeji taky velkou ochranu Panny Marie a ráda na ty krásné roky vzpomínám. Takže vás zdraví Eliška s novým pejskem Argoškem, ale protože už je to hodně let, dělám to 25 let, tak moc ráda vzpomínám na ty krásné roky. A vám, paní Vetko, patří taky tato písnička a celé ostravské rozhlasové rodince a obzvlášť těm, kteří podporují pejska Argoška a ještě nejvíc paní Danieli, která nám teď nedávno dvakrát posílala písničku, tak aby se nikdo neurazil. Je to pro vás pro všechny. A děkuji paní Ivetko za vybrání písničky a přeji hezky májový den.
1: Krásné májové dny i vám, paní Eliško. Já za nás děkuji a písničku posílám. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítat v polední hudební poště teď ještě můžu paní Libu. Krásné sváteční odpoledne přeji.
2: Já vám taky přeju hezké odpoledne.
1: Děkuji.
2: A teď posluchačům. Včera jsem se nedovolala, tak já bych chtěla popřát panu Stanislavu Škabrahovi z Oder všechno nejlepší. Hlavně to zdraví, které tak nutně potřebuje. Milý Stáňo, to ti přeje Líba s Ilušem a vám děkuji za písničku Ivetko a nashledanou.
1: Tak písničku posílám a také se loučím. Hezké sváteční odpoledne, naslyšenou.
3: Já žen si všímám stále méně, je na ně juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Zrcadlo.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu a

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: děložer a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nashledanou, lidičky.
1: A také Josef Fousek v závěru dnešní polední hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut ve 13 hodin přidáme také aktuální zprávy. Dovíte se například i to, že v Třinci začala rekonstrukce náměstí TGM. Proč? Co se změní a kolik vše bude stát a jak dlouho to bude trvat? I to se dovíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková. Po 13. hodině jako každý pátek i v ten dnešní sváteční Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Třinci začala rekonstrukce náměstí TGM. Prezident Pavel jmenoval 10 nových generálů. Kvůli suchu hrozí ve Zlínském kraji riziko požárů. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme do 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Stavbaři v Třinci začali s rekonstrukcí náměstí TGM. Postupně odstraní původní dlažbu a kašny, ty nahradí nový vodní prvek. Na náměstí zůstanou původní vzrostlé platany. Povrch bude z protiskluzové džulové dlažby. Nové bude taky osvětlení anebo přívody elektřiny pro pořádání kulturních akcí. Pokračuje primátorka Věra Palkovská z osobností pro Třinec.
4: Adventní podvečery, které úplně nejsou ideální před kulturním domem Trysia, tady to bude útulnější, nebo trhy, nebo třinecké kulturní léto. V této chvíli je to o tom dát tomuto náměstí novou energii a využít maximálně potenciál, který tady možný je.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní v nakládání s ohněm. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové riziko požárů stále zvyšuje i vítr.
5: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň, a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopalky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
2: Slovensko dnes ruší dvojí ceny nafty. Opatření zavedla vláda v březnu. Znamenalo to, že řidiči aut s cizí poznávací značkou zaplatili za naftu víc než šoféři se slovenskou poznávací značkou. Bratislava tak reagovala na zdražování ropy kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Krok ale kritizovala Evropská komise s tím, že dvojí ceny jsou diskriminační a odporují evropskému právu.
3: Sport.
2: Třinecký hokejista Petr Sikora podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Washington Capitals. 20-letý útočník bude bojovat o místo v prvním týmu. Teď je z reprezentací na švédských hrách a přiznal, že zahrát si rovnou NHL bude těžké.
6: To by možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc tam bojovat, ukázat se co nejlepším světle, a taková asi nejreálnější představa je, že na farmu asi by to směřovalo. Doufám, že mi to bude sedět, menší hřiště, víc soubojů, takže určitě to bude náročnější, musím se dobře připravit a myslím si, že by mi to mohlo ještě více sedět.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno, přechodně polojasno, k ránu i mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně, v údolích při uklidnění větru až 1 a přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů a na horách do 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Děhylově na Opavsku v ulici Porubská havarovala 3 osobní auta. Dejte tam pozor. Jiné nehody teď hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Pěkné odpoledne vám všem.
8: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už to bylo.
8: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
7: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
3: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou, v podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnout.

0: nutí čouhající chloupku z nosu, tam jsme neviděli nějaký problém.
1: A co vy, s čím vy tam jdete?
2: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
1: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
2: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
3: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
0: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
3: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
0: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
4: Vesele a zdravě.
5: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
6: No, jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dneska podle. Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel. Bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak, moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice

0: bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
1: Vyschne.
0: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
1: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno pořád.

0: vždycky prostě najednou se to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota?
2: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupně. Jo?
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roku. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliz. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident a premiér se znovu neshodli ohledně summitu NATO. Babiš prezidenta v delegaci nechce. Doubrava připravuje odvodnění náměstí. Práce začnou už příští měsíc. Lidé by neměli na hřbitově ve Valašském Meziříčí kvůli suchu zapalovat svíčky. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nijak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
3: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
1: Česko tradičně na summitech NATO zastupuje prezident. Pavel taky tvrdí, že podle ústavy patří zastupování země navenek mezi jeho pravomoci. Pokud nakonec nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Doubrava na Karvinsku už příští měsíc začne stavět novou dešťovou kanalizaci v centru. Má odvodnit náměstí, které bylo při vydatných deštích vždy zatopené. Stavba ovlivní provoz a proto ji obec naplánovala ke konci školního roku, upřesnila starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
4: Je to poměrně dlouhá trasa přes 900 metrů od náměstí až za školu. No tak ono to je z kopce, tak vlastně tam zatéká ta voda na to náměstí, jsou ucpané kanály. A je to dlouhodobá záležitost, která i souvisí s těžbou na území obce.
1: Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požárů nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tůjí. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů. Asi 4000 vojáků se zapojuje do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. Odstartovali u pěchotního srubu na Holém v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na Vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, říká organizátor Pavel Eigl.
5: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přehánkami. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni, na horách naměříte maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici v ulici Obránců míru na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam zasahují záchranáři a jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. A nehodu nám hlásíte taky z Ostravy jihu. V ulici Plzeňská za obvodní radnicí ve směru k Rudné ulici havarovalo osobní auto s nákladním. I tam je provoz částečně omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné sváteční odpoledne, máme 4,5 minuty po 14. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a před námi je odpolední vysílání. Co nás čeká, pozveme vás třeba do Afrického muzea Safari na Bruntálsku, přidáme v netradičním čase přibližně ve 14 hodin 45 minut informace o počasí, ale hlavně za malou chvíli dojde k týdennímu losování o víkendový pobyt ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Pokud jste se zúčastnili naší týdenní soutěže a byli jste jedním z 5 výherců, tak jednoho už za malou chvíli odměníme právě touto cenou, protože losování samozřejmě proběhne v přímém přenosu. Vy jej můžete sledovat na webkameře, takže vše budete mít jasné a vše bude pod kontrolou, pod vaší kontrolou. Více informací ale nabídneme za malou chvíli, dáme si Lenku Filipovou a Brontosaury a pak se vše podstatné dovíte. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ano, tato květnová soutěž už začala. Od pondělí do pátku jste soutěžili, máme tady 5 výherců a ti budou zároveň, nebo jsou zároveň zařazeni do našeho týdenního slosování. Kolegyně Tereza je připravená, 5 míčků z 5 čísly vhodí do slosování, abychom vyhlásili jednoho z vás, kdo získá týdenní pobyt ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Terezo, poprosím tě, vyber jednoho. Rukou hezky zašmátrej v losovacím osodí, ano, jedno číslo a prozradíme, kdo se pod tím skrývá. Tak které číslo se ti podařilo vylosovat?
2: Je to číslo 2.
1: Dvojka. Pod dvojkou se skrývá paní Silva Belová. Paní Silvo, moc blahopřejeme, protože vy se stáváte první květnovou výherkyní víkendového pobytu ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Tak věřím, že si to užijete. Kolegyně z obchodního oddělení vás už bude kontaktovat a vy už se domluvíte na podrobnostech. No a vy ostatní samozřejmě máte šanci, protože v těch dalších dnech a týdnech do konce května tu šanci zase budete mít nejen v denních výhrách, ale třeba právě v té páteční týdenní a přinese vám to určitě velkou radost. Tak přejeme obě hodně štěstí.
2: Gratulujeme.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpěvačka Kristýna dospívala. Pojďme teď ale na Bruntálsko. Velkým vzorem je pro milovníky Afriky určitě i český cestovatel, kartograf, etnograf a lékař Emil Holub. Přiznává to i zakladatel Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení Jiří Čížek. Do expozice, která bývá atraktivním výletním cílem návštěvníku Bruntálska, vás teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava pozveme a představíme i Holubův salonek.
1: Salonek doktora Emila Holuba, nebo máte proto nějaký specifický název, pane Čížku?
2: Samozřejmě říkáme u Emila Holuba. Jo?
1: No, když se tu člověk rozhledne, tak samozřejmě vidí portrétově slavnou osobnost nepřehlédne. No a co je takové nejtypičtější pro Emila Holuba? Klobouk? Vidím ho tam?
2: No, máme tady plno věcí, které samozřejmě nejsou přímo jeho, protože to asi by bylo složité. Byli jsem v muzeu přímo Emila Holuba v Holicích, kde nějaké věci, které přímo ještě po něm zůstaly, jsou. Mně se zase to tak nepoštěstilo, ale takhle jsem si to pozháněl vlastně předměty z té doby, před první světovou válkou, za doby France Josefa. Málo se taky ví, že dokonce čeští přírodovědci ho moc nebrali, protože neuznávali ani jeho vzdělání, protože víceméně on byl doktor.
1: Jakože lékař medicíny.
2: Byl lékař medicíny. Prostě to vzdělání preparatorské, jo, odborné, z hlediska na ty živočichy neměl. Když teďka přemýšlím, že musel mít vzdělání i toho kartografa, protože víceméně zmapoval ty Viktoriny vodopády na Zambezi. Jo?
1: Takže... No a pro vás jako afrikanisty a milovníky Afriky a cestovatele, je to zásadní osobnost?
2: Je to zásadní osobnost, co se týče Afriky v minulosti, protože když on v té době objevoval Afriku, Afrika ještě vůbec nebyla nějakým způsobem v roce 1870 a tak dále, jo? To jsou roky, kdy Afrika ještě nebyla probádána. První, který tu Afriku trošičku, byl Livingston, který víceméně byl vyslán zase společností z Anglie, a ten byl první, který víceméně tu Afriku napříč až k směrem k Viktorinu vodopádu, které objevil, proto se taky jmenují podle královny Viktorie. No a Emil Holub o něco později zase šel z jihu, z Kapského města, směrem nahoru. On chtěl celou Afriku víceméně procestovat, ale taky se mu to nepodařilo, protože byl napaden místními černochy a malárie, byl problém a tak dále. Takže víceméně se u té Zambezi zase zpátky vrátil. On tam absolvoval dvě cesty a tu třetí už vůli nemoci neabsolvoval.
1: Jestli v tom nebyla ta jeho choť, jak to známe z Cimrmana, už se narajzoval dost.
2: No tak on byl tam i s manželkou, jo, která mu aj zachránila život. Byla to asi tvrdá žena, protože v té době taky cestovat po Africe si myslím, že nebyl žádný med. Ve stáří měl plno nemocí, které, jo, protože...
1: Pochytala si po cestách.
2: Od malárie počínají a všechny ostatní se neočkovalo a tak dále, takže měl co poznat a dostat, takže to žádná sranda nebyla. Takže víceméně to byl druhý člověk na světě, který objevil Afriku. Jo. To si myslím, že je velká osobnost. No a když ho neuznávali naši, tak dostal vyznamenání od France Josefa, jo? Vysoké, kterého si velice vážil, takže opravdu ten Franz Josef ho ocenil jako velkého cestovatele.
1: Když se tady v tom kabinetu, pane Čížku, rozhledneme pro vás osobně, který ten exponát je nejcennější?
2: Emil Holub je nejvíce známý v té čepici, jo? To je ta, co máme tady pověšeno, víceméně tohoto typu.
1: Pod jakým zvířetem? Pod to je nějaká...
2: To je impala.
1: Impala.
2: To je taky z Afriky, ty impaly taky lovil, takže máme tady několik preparátů, které jsou spjaty s tím Emilem Holubem, protože on do Evropy dovezl celý vlak různých trofejí zvířat a různých artefaktů.
1: A tam je nějaká malá potvůrka s nápisem Dick Dick.
2: Ano, to je antilopa, teda nejmenší antilopa africká. Jo?
1: Nejmenší, to znamená, když by byla v té africké přírodě, tak ji přehlédnu nebo ji vidím?
2: No tak je to prostě srovnání.

0: musel dokonce až jezdit do Ameriky přednášet, aby si viděl peníze na další cestu, že?
1: Vy jste mi říkal mimo mikrofon, že v minulém životě jste v té Africe musel žít. A v které části myslíte, co je vašemu srdci takové nejbližší?
0: Je to těžko říct, no tak, co mě tak nejvíce zaujalo, asi je to Puška Lahari. To je takové, bych řekl, romantické, strašně krásně červený písek.
1: Tam byste byl doma.
0: Je tam teda hrozné horko. No je to taky na chvíli, není to asi na celý život, ale má to něco do sebe.
1: Vy ho máte odžitý možná už.
0: Tam jsem si to asi užil.
1: Z Holčovic jelení Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hezké odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Mám pro vás i pár tipů třeba na víkend. Pozvání na 4. kopřivnický gastrofestival, který bude v sobotu. V sobotu se koná také první ročník mezinárodního lukostřeleckého turnaje Hukvaldský šíp. A ještě jeden tip na sobotu. Lampionový průvod a ohňová show v Lichnově na Novojičínsku. Co v neděli? To mám pro vás pozvání do lázní Karlova Studánka, kde bude slavnostně zahájena sezóna. No a do Beskydského divadla si s dětmi můžete zajít třeba na pohádku Nádherné úterý. Podrobnosti samozřejmě a více tipů najdete také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších dnech? To už je tradiční otázka, kterou vždy pokládáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava meteorologům z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes můžu přivítat v našem vysílání Romana Volného. Hezké sváteční odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jaké počasí máme v kraji?
1: Tak stále máme hodně oblačnosti, převládá zataženo nebo skoro zataženo. V ranních hodinách se vyskytovaly i přehánky nebo mrholení, teď ty přehánky slabonké se vyskytují jen v té jesenické části Moravskoslezského kraje, no a odpolední maxima jsou zatím většinou od 11 do téměř 16 stupňů Celsia, provází to většinou místy mírný severní nebo severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Takový je aktuální stav, co nás čeká, jaká je předpověď počasí pro další hodiny a zítřejší den?
1: V průběhu noci nám částečně oblačnosti ubude, ty srážky teď v těch večerních hodinách pravděpodobně zvadnou a přestanou a té oblačnosti bude trošičku méně, bude oblačno přechodně i polojasno, k ránu se možná objeví nějaká ta mlha. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 8 do 4 stupňů Celsia, v horských údolích při uklidnění větru až k 1 stupni Celsia, nejsou vyloučeny přízemní mrazíky, ale měl by to být opravdu výjimečný jev. Vypadá to, že vítr to bude provázen jen slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu a zítra o něco příjemnější počasí, polojasná oblačná obloha a pravděpodobně v průběhu zítřejšího dne se výjimečně mohou objevovat slabonké přehánky. K večeru potom bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximálně patrně vyšší, většinou od 15 do 19 stupňů Celsia, v 1000 metrů na horách teplota kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet slabý, v průběhu dne místy mírný, severní až severovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít zítra, tedy v sobotu, co neděla a pondělí, jak to bude vypadat dále?
1: Vypadá to, že neděle by mohla být nejslunečnější a nejteplejší polojasná oblačná obloha. Vypadá to, že by se to mohlo obejít bez srážek. Pravděpodobně někdy odpoledne potom bude oblačnosti od západu postupně přibývat. To bude signalizovat potom změnu na začátek příštího pracovního týdne. Noční teploty od 7 do 3 stupňů, zase výjimečně přízemní mrazíky a ty odpolední teploty nejčastěji mezi 19 až 23 stupní Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, postupně mírný od východu s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. Večeru se bude měnit na jihovýchodní až jižní. No a v pondělí už hodně oblačnosti. Oblačno postupně až zataženo, zpočátku jen výjimečně, ale během dne postupně na většině území se bude objevovat déšť nebo přehánky. Pravděpodobně kde kolem poledních a odpoledních hodin by se mohly vyskytovat i bouřky. Noční teploty nejčastěji od 13 do 9 stupňů, ty nejvyšší denní potom mezi 17 až 21 stupni Celsia. Vítr mírný jižní až jihozápadní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Místy to bude může být s nárazy kolem 55 km za hodinu, ale večer se potom ten vítr bude na západní až severozápadní a v těch dalších dnech to vypadá, že se nám přechodně ochladí citelněji.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jak se to v těch dalších dnech bude pak vyvíjet, určitě budeme upřesňovat. Pro dnešek moc děkuji a přeji příjemné odpoledne.
1: Děkuji, hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na náměstí TGM v Třinci už pracují bagry, proč řekneme za chvíli, podrobnosti za necelé 3 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fairtrade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stavbaři v Třinci začali s rekonstrukcí náměstí TGM. Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně i o energetické situaci. Středisko volného času v Krnově otevírá opravený pump track. Zítra bude polojasno až oblačnost, teplotami do 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Na náměstí TGM v Třinci už pracují bagry. Stavbaři vymění původní dlažbu a postaví nový vodní prvek. Nainstalují taky nové osvětlení anebo přívod elektřiny pro kulturní akce. Na náměstí najde místo i kotva ze zaoceánské lodi Třinec.
3: Zároveň by měla být i symbolem poselství. Zakotví v Třinci. To znamená studuj, vzdělávej se, cestuj, poznávej a pak přijeď do Třince, založ rodinu a podílej se na rozvoji města.
4: Říká primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. Investici za asi 30 milionů korun kritizuje část opozice jako nekoncepční.
5: My jsme chtěli ten prostor od kulturního domu až po vlakovou a autobusovou zastávku Slovanu řešit komplexně, zejména aby se na to zpracovala nějaká studie.
4: Říká Ivan Frömer ze zastupitelského klubu Nezávislí. Revitalizace náměstí má být hotová do letošního podzimu. Střince František Kuča, Český rozhlas.
1: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s českým premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Mluvili spolu například o obranném průmyslu, válkách na Ukrajině a na Blízkém východě, anebo o energetické bezpečnosti. Premiér Babiš připomněl, že je Belgie klíčovým obchodním partnerem Česka.
6: Je to 10. největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
1: De Wever teď jedná taky s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Pumptracková dráha u střediska volného času v Krnově dnes opět otevírá. Pásku přestřihne vedení města už za půl hodiny. Původní dráhu pro kola, ale i koloběžky, skateboardy nebo brusle zničila povodeň v roce 2024, říká vedoucí krnovského střediska volného času Veronika Kozlíková. Otevření dráhy je spojené se zahradními slavnostmi u střediska.
7: Máme pozvaného Petra Strnadela, on dělá takové ty různé prostě úžasné akrobatické prvky na koloběžce a teďka ta varianta je ještě větší, že tam je dráha a je tam ještě taková cvičná dráha pro menší. A jak se to naučí, tak pak přijedou vlastně na ten okruh. Takhle jednoduše řečeno.
2: Počasí.
1: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, stále v Kopřivnici v ulici Obránců míru je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě páteční rubrika Bezpečný průvodce džunglí zločinu a tentokrát se zaměříme nejen na železniční přejezdy. Podrobnosti už za malou chvíli. polovině hodiny se vydáme do Karlovy Studánky, kde chystají bohatý program k zahájení lázeňské sezóny. No a chybět nebude také recept z pochoutkového roku v druhé půlce hodiny. Můžu slíbit, že budeme péct s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou a z muziky Lucie Vondráčková, v navíce vidím i Báru Vasekovou nebo Valdemara Matušku. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hezké odpoledne, pravidelně každý pátek na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás máme rubriku Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A to znamená, že i dnes s redaktorem Arturem Kubicou se tentokrát vypravíme za dopravními policisty krajského ředitelství v Ostravě. A seznámíme vás s některými novinkami, například s tím, kdy nemusíte mít u sebe řidičský průkaz ani lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti za volantem, pokud je vám více než 70 let. No ale zastavíme se také u železničních přejezdů a probereme třeba i tu nejhorší variantu, když se vám mezi závorami na kolejích pokazí auto.
1: Naším hostem je dopravní policista Michal Pavelka a zopakujeme si, co dělat, když se vám úplně náhodou pokazí auto na železničním přejezdu. A navíc se budeme zabývat zapomenutými doklady. Řidičský průkaz už u sebe totiž mít v autě nemusíte. Co se stane, když vás zastaví policejní hlídka a jak poznají, že jste to právě vy?
2: Nic se neděje, můžete buď použít aplikaci e-doklady, díky které policista vás stotožní. Pokud takovou aplikaci nemáte třeba v mobilním telefonu, tak samozřejmě stačí nahlásit svoje jméno, příjmení, bydliště, policista si vás vylustruje a zjistí, zda máte dané řidičské oprávnění.
1: Ale co když já vám lžu a vymlouvám se třeba na bráchu dvojče nebo na někoho jiného, protože třeba nemám ani řidičské oprávnění?
2: Tak je tam nějaká podobizna v rámci fotografie, kterou policista vidí vlastně zpětně v historii, jak se ten člověk jako často fotil na ty průkazy. V rámci toho, že používáte třeba ty mobilní telefony, tak je nutno mít na paměť, že aplikace e-doklady je skvělá věc, ale mít vybitý telefon znamená, jako byste třeba u sebe ten řidičák neměl a pak nastupuje teda to, že budete hlásit svoje nacionále, místa narození a tak dále.
1: No a co když se stane, že policista v té své databázi si to prohlídne a bude mít názor, že se tam sobě nepodobám, anebo že je to celé nějaké divné, tak co potom následuje?
2: Následuje potom to, že vám může dát nějakou otázku, kterou budete znát pravděpodobně jenom vy.
1: Jsem podvodník, on na to přijde, co se potom děje?
2: Tak to vás potom vyzve k prokázání totožnosti na nejbližší obvodní oddělení policie, kde teda dojde k tomu zjištění, kdo opravdu teda jste. Je nutno mít na paměti, že nemít doklad u sebe je skvělé v rámci pohodlí pro toho člověka. Zapomenete peněženku, kabelku, jedete, máte u sebe mobilní telefon, ale nezapomínat na to, že to platí jenom na území České republiky. Pokud jedete na nákup do Polska, na Slovensko a tak dále, tam už jste osoba bez dokladu a v cizí zemi.
1: Máme spoustu posluchačů, kterým je 65 let, museli mít každý rok povolení od doktora, že mohou řídit. Jak se to změnilo?
2: Ty lékařské prohlídky jsou už teď nutné od 70 let. Vy žádný doklad u sebe vozit nemusíte. Policista si v rámci lustrace při stotožnění té silniční kontroly toto najde. Odpadá nějaký takový krok pro toho občana, že musí mít na paměti, aby to měl sebou.
1: Dobře, a když ho nemám, co se stane?
2: Pokud ne, tak se tam dopouštíte přestupku, kdy hrozí i zákaz řízení.
1: Vy jako policisté, jako dopravní policisté, když zastavíte auto a sedí tam starší člověk, dokážete vy v té chvíli zjistit nebo posoudit už z toho prvního pohledu, jestli za ten volant patřím nebo ne, jestli třeba ještě jsem schopen vůbec reagovat a nezpůsobit nějakou dopravní nehodu?
2: Tak pokud na toho člověka třeba při té silniční kontrole mluvíte, je evidentní, že neslyší a nepoužívá žádné naslouchátko nebo není to vozidlo označeno to, že jede někdo hluchoněmý s takovýmto postižením, tak můžeme dát podnět k přezkoumání zdravotní způsobilosti.
1: A když je to jenom starší člověk, ale má všechny papíry, všechno v pořádku?
2: Tak ho považujeme za řidiče a nedopouští se ničeho jako takového.
1: Mezi ty nejproblematičtější dopravní věci patří asi, když přejíždím železniční přejezd, spadnou závory, anebo tam zůstanu stát a v té chvíli začnu zmatkovat, protože se blíží nějaký vlak. Jak z toho ven?
2: Tak v případě, že to auto je schopno jet, tak normálně nerozmýšlet se prorazit závory. V případě, že se vám stane samozřejmě to, že tam zůstanete stát, auto je nefunkční, všímejte si čísla P, číslo P, za ním jsou následující čtyři čísla a i hned volejte na linku 112, kde dispečer díky tomu, že mu řeknete to jednoznačné identifikační číslo toho přejezdu, dokáže ty vlaky na té trati během několika vteřin zastavit. A to je jednoznačné identifikační číslo každého přejezdu u nás v České republice, kdy ten dispečer bude i hned vědět, o který přejezd se jedná, jestli tam jedou vlaky a dokáže na to rychle reagovat.
1: Stane se situace, že mám pokažené auto, nemám telefon, co musím udělat?
2: Vystoupit z vozidla určitě, opustit i hned ten prostor toho železničního přejezdu a pokud to situace dovolí, jestli tam bude někdo okolo, zkusit opravdu zavolat na tu linku 112, což je jakoby nejlepší, co můžete udělat, protože že byste šli mávat na ten vlak, ho to nezastaví.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a mám pro vás i jedno zajímavé pozvání. Lázně Karlova Studánka totiž otevírají v neděli hlavní lázeňskou sezónu a oslava. Ta bude opravdu velkolepá, začne už v 10 hodin a program pro dospělé i děti potrvá až do podvečera. Na podrobnosti se už teď ptá mluvčí lázní Lucie Špačkové, kterou zdravím, přeji krásné odpoledne.
1: Já taky přeji krásné sváteční odpoledne vám i posluchačům.
0: Jaký bude hlavní program oslav? Prozradíte i koho přivítáte z hostů?
1: Určitě ráda. Ten hlavní moment přijde kolem 11. hodiny, kdy čekáme tradiční žehnání pramenů u pitného pavilonu, které nám letos doplní i slavnostní průvod. A prameny nám přijede požehnat biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. No a přítomní budou i členové řádu německých rytířů, který je spojen historicky právě se založením našich lázní. No a my jsme celý ten den postavili hlavně ale na atmosféře a na místních spolcích, takže návštěvníci se určitě můžou těšit na historické korzo v dobových kostýmech, na Charleston z Bruntálu, potom na ukázky starého knihtisku, komentované prohlídky zdejší kaple svatého Huberta a nebo třeba vernisáž klientů Charity Opava. Nechtěli jsme, aby to byla taková klasická lázeňská akce, ale aby to byl den, který si lidi opravdu zažijí.
0: Lucie, ten program je určitě zajímavý, přesto můžete na malou chvíli zastavit a třeba jen připomenout, kolik léčivých pramenů vlastně v Karlově Studánce máme.
1: Určitě. Karlova Studánka má těch minerálních pramenů hned několik, ale pro tu samotnou lázeňskou léčbu jsou klíčové dva. Jsou to Petr a Vladimír. Ten pramen Petr napájí pítkem zpětné na pavilonu a Vladimír ten nám zásobuje procedury v letních lázních a pítka v lázeňském domě Libuše. A ta minerální voda se u nás v lázních využívá jak k pitným kůrám, ale hlavně ke koupelím a k plynovým procedurám, zhruba z 90% právě při těch procedurách. No a Karlova Studánka je ale specifická tím, že je založena na čtyřech

0: krásnou atmosféru nám určitě vytvoří i historické kostýmy a korzování Lázeňským parkem. A já osobně se ještě těším na besedu našeho lázeňského balneotechnika právě o těch čtyřech léčivých zdrojích, dokáže o tom velmi poutavě vyprávět, takže to si určitě nenechte ujít. No a pokud někdo přijede s dětmi, tak budou připraveny projížďky v kočáře, na koních, ale i ukázky dravců nebo bublinková show a všechno by mělo doplnit i jarmárka s převážně ručně vyráběným zbožím.
1: Věřím, že zájem návštěvníků na slavnostním zahájení sezóny Lázní Karlova Studánka bude veliký. Počítáte třeba i s tím, kde budou parkovat?
0: Ano, ta Karlova Studánka je v sezóně velmi oblíbená, takže jsme připravili parkovací plochy, jak naše, tak samozřejmě i obecní. Ty mají kapacitu v řádu stovek míst, ale lidé, protože v sezóně při takových podobných akcích je Studánka opravdu hodně navštěvovaná, tak můžou zaparkovat i dále na Hvězdě a do Studánky musí pak dojít pěšky. Já bych doporučovala, aby lidé přijeli už dopoledne, protože ten největší zájem samozřejmě čekáme na to žehnání pramenu a věřím, že i když se budou muset projít pěšky, takže jim to bude stát za to.
1: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava mluvčí Lázní Karlova Studánka Lucie Špačková. Lucie, díky moc za pozvání a přeji, ať se vše vydaří, ať se akce líbí.
0: Děkujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Vy také, děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme si dát jeden recept z pochoutkového roku. Letošní ročník je totiž už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. A tak v neděli budeme péct sladký recept od Bohdany Rosenbergerové z Přemyslovic. Recept z druhého místa roku 2020. Cukrář Vojtěch Vrtiška u toho rozhodně chybět nebude. Patrik Rozehnal se zajímal o to, co Vojta říkal právě vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel. Budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: No a máte šanci, jsem zvědavá na vaše reakce, až uvidíte tyto dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned na ně dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků totiž soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kdy bude jasné, kdo pojede za Česko na summit NATO? Podrobnosti přidáme k tomuto tématu za 4 minuty. Uslyšíte je v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás připravuje Tereza Hájková. Po 16. hodině to vás čeká Humoriáda a pozvání do té dnešní přijala Libuše Švormová. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to dnes premiér Babiš. V Ostravě jihu začne oprava cyklostezky u konečné tramvají. Beskydy budou mít novou kolibu, má připomínat fenomén pastevectví. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, jestli má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
2: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
0: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou retoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Rozbitá dlažba a řada výmolů po dlouhých letech zmizí z cyklostezky v Ostravě jihu. Radnice obvodu se na tom domluvila s obchodním řetězcem, který pozemek u konečné tramvají na Dubině vlastní. Do oprav se stavbaři podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové pustí v nejbližších dnech, aby v létě už byla trasa funkční.
3: Majitelem je soukromý subjekt, vlastnící blízký supermarket a po dlouhých letech jednání a výzev ze strany radnice Ostravy jihu se nyní podařilo se současným vlastníkem rekonstrukci dohodnout. Hotová má být v půlce května.
0: Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale neúčastní. V Beskydech u vrcholu Gírová vzniká dřevěná koliba. Má připomínat odkaz pastevců ovcí, kteří ještě v minulém století chovali stáda na vrcholcích tamních hor. Malou salaš postupně staví dobrovolníci. Ještě chybí doškovaná střecha. Trámy jsou zhruba 100 let staré, říká Jan Michalík z Polského kulturně osvětového svazu v Písku.
4: Jsme takoví nadšenci, dělali jsme to celý loňský rok, skládali jsme to ze staré chalupy, kterou jsme ručně rozebrali v obci Bukovec. Ona byla určena k demolici a přišlo nám fajn využít to staré dřevo s tím příběhem, když bylo zdravé a v pořádku, pro něco autentického.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 349. kilometru u Klimkovic ve směru na Bohumín stojí porouchané auto. Zpevněná krajnice je neprůjezdná, dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no a gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi osuška.
1: To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no, tak dáme si opět nádhera. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A děkujeme. S kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hrasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovu.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té anekdoty. Scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, no. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A on říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne,
1: to je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.

0: narozeniny, jedna z Vlárových, z Ludmila Bartušková měla narozeniny včera, tak opřad a dávám ABC Holcmana samozřejmě, ABC Holcman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
2: Dobrý den. Miroslav, přál by si Holcmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holcman může pokračovat s anekdotami.
3: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bejvá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních hvězdných hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731-800-900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný.
3: Krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaničky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervózněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvíraj. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nad pražským letištěm se v bezletové zóně pohyboval civilní dron. Policie kvůli tomu zadržela jednoho muže. 3D modely nově pomáhají chirurgům Ostravské fakultní nemocnice s přípravou na složité operace. V Ostravě Radvanicích začínají práce na zpřístupnění zarostlého rybníku. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
2: Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské v Ostravě. Speciální modely slouží především chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
4: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých, předem plánovaných výkonů, modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávněji. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Pracovníci městských lesů začínají v Ostravě Radvanicích odstraňovat hustý porost kolem rybníku Volný. Do listopadu se má proměnit na lokalitu pro procházky a relaxaci. Místo vykácených stromů a keřů nechá obvod vysadit novou zeleň. Podle krajinářské architektky Magdy Cigánkové-Fialové se lidé budou moct do dříve nepřístupného místa dostat díky přírodním chodníkům.
5: Ten rybník se zprůchodní ze všech stran, že se bude dát obejít do kolečka a vznikne taková zóna na sezení a na odpočinek. To molo betonové, které tam je dneska, se obloží dřevem. Do těch břehových porostů nezasahujeme. My jsme jenom zasahovali do nějakých těch dřevin, které tam ohrožovali lidi, kteří tam chodili a zkracovali si cestu.
2: Radnice ve Valašském Meziříčí vyzvala lidi, aby vzhledem k suchu a nebezpečí požáru nezapalovali na hřbitově svíčky. Hasiči už totiž museli tento týden na městském pohřebišti zasahovat při požáru tují. V celém Zlínském kraji platí od čtvrtka do odvolání zákaz venkovního rozdělávání ohňů. Hejtmanství ho vyhlásilo na základě žádosti hasičů.
0: Počasí.
2: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia. Na horách naměříte 10 až 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji vám krásné sváteční odpoledne, máme krátce po 17. hodině a pokud se vám nepodařilo dovolat se v polední hudební poště, tak tu příležitost budete mít do ostravské rozhlasové rodinky nebo do sváteční podvečerní hudební pošty už za malou chvíli. Kdo dnes slaví svátek má Zlatan, tak Zlatanu vše nejlepší, všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 8. května i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké životní výročí. Připomínám, že máme státní svátek, připomínáme si den.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, sváteční podvečerní hudební pošta je tady pro vás. K dispozici máte telefonní linku 59 611 22 66 a hned v té úvodní písničce se dovolal pan Jaroslav, kterého vítám. Krásné odpoledne přeji. Halo, halo, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se.
1: Jsem ráda, pane Jaroslave, vítejte.
2: Dobré odpoledne vám.
1: Děkuji.
2: Všem posluchačům. Včera měl svátek Stanislav.
1: Ano.
2: Takže mu přeji hodně, hodně zdraví a všechno ostatní už má.
1: Dobře.
2: Tak jinak jsem ho ještě psal telefonem, takže písničkou mu to ještě zprzují.
1: Potvrdíte to písničkou určitě, takže váš kamarád Stanislav včera slavil, přidávám písničku Návrat z Francie, jak jste si přál a přeji hezké odpoledne.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou. Na

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Také vaše sváteční podvečerní hudební pošta. Dovolal se také pan Jarmil, kterého můžu přivítat. Hezké odpoledne přeji.
2: Pěkné odpoledne. Já jsem myslel, že se nedočkám tady v konce té písničky.
1: Tak komu pošleme písničku, pane Jarmil?
2: Ta písnička, co jste mi našla, ta bude v neděli, mají svatek maminky, aj babičky, aj prababičky, ale aj budoucí maminky, tak to je pro všechny tyhle ty paní a ženy a slečny. To máme rádi všichni.
1: Tak osudovou od Davida Stypky posílám a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte sváteční podvečerní hudební poštu a k dispozici máte telefonní linku. Vybírat si můžete písničky na přání prostřednictví linky 59 611 22 66.

0: dopoledne, krásný den. Já bych chtěla manželovi, který se jmenuje Standa, včera to bylo,
1: ano, svátek,
0: to jsme nějak propásli. Mm-hmm. Chtěla bych mu popřát zdraví, štěstí, ať se mu daří na zahrádce, má tam spoustu prác od zeleniny až po... Ježiši,
1: stromy a keře.
0: To jsem chtěla říct, vidíte, teď jsem to zapomněla. Víno,
1: dobře.
0: A se mu daří.
1: Ano.
0: To máme na zobnutí vždycky, z toho nic neděláme, ale tomu přejou i děti, 3 děti, 6 vnoučků, to jsou sami chlapci, nemáme holky, švagrové a švagři, no a se mu daří, no.
1: Určitě.
0: Doufám, že jako... Co víc přát, jenom to zdravíčko, jak se říká, jo?
1: Přesně tak.
0: No, a hlavně, no, a za odměnu mu dám ty Ulrichovce.
1: Jasně, písničku s názvem Modlitba už posílám a oběma přeji hezké sváteční odpoledne.
0: Jo, děkuji vám moc, mějte pěkný den.
1: Také, naslyšenou, děkuji.
0: Naschle.

Ve sváteční podvečerní hudební poště máte stále k dispozici linku 59 611 22 66.

tváře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Naše sváteční podvečerní hudební pošta, do které se dovolala paní Eliška. Vítám vás, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, paní Ivetko, ještě jednou dnes, nikdo nevolá, tak jsem to využila. Takže písničku posílám Jarmilce a Kazimirovi do Třince a paní Emilce, panu Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce s rodinou, Švecovým a Pelikanovým do Fulneku, Truce, Zdeničce, Aničce a paní Motlochové na Kamenec, paní Danieli do Nového Jičína, paní Marušce do Rožnova, Jarmilce do Havířova, Aleně do Poruby, Aničce a panu Petrovi do Slezské Ostravy, paní Marušce z Orlové, Ondrovi do Karlovic, panu Jaroslavovi do Staré Vsi, všem pracovníkům Charity Odry, kteří mě taky tady pomáhají, a potom paní Aničce do Hati, kterou obdivuju, a všem věrným posluchačům tohoto skvělého rádia a za odměnu paní Ivetko i pro vás. A děkuji s Arguškem, Eliška s Arguškem. Moc krát děkuji.
2: Tak, písničku Polka pro trubku už posílám i s Tůfarankou, jak jste si přála. Já děkuji za nás a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
3: Děkuji, napodobně naslyšenou.
2: Také děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Využíváte telefonní linku 59 611 22 66 a dovolala se paní Olga. Vítám vás, hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne, tady je Olga z Dolní Lutyně. Zdravím všechny posluchače, taky vás rozhlase.
1: Děkujeme.
2: A písničku posílám pro radost do Dolní Lutyně, sestře Věrce, panu Zdeňkovi do Karvine, paní Olince do Ludgeřovic, paní Dance s manželem do Bohumína a všem posluchačům, kteří poslouchají rozhlas Ostrava, i vám, paní Ivetko, a zároveň děkuji za vyhledání písničky a přeji všem hezký zbytek svatečního dne. A zase jedna písnička z archivu od Pavla Bartoně. Děkuji a nashledanou.
1: Posílám písničku s názvem Zeptej se mě, ať se líbí, a vám přeji taky krásný zbytek svátečního dne. Naslyšenou.
2: Děkuji.

V netradičním čase jste poslouchali dnešní sváteční podvečerní hudební poštu. Příležitost jste měli vybírat si písničky na telefonická přání.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. Doubrava připravuje odvodnění náměstí. Práce začnou už příští měsíc. Ve Valašském Meziříčí roste zájem o nové Rius centrum. Zítra bude polojasno až oblačno a naměříme do 19 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Doubrava na Karvinsku už příští měsíc začne stavět novou dešťovou kanalizaci v centru města. Má odvodnit náměstí, které bylo při vydatných deštích vždy zatopené. Stavba ovlivní provoz a proto ji obec naplánovala ke konci školního roku, upřesnila starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
6: Je to poměrně dlouhá trasa přes 900 metrů od náměstí až za školu. No tak ono to je z kopce, tak vlastně tam zatéká ta voda na to náměstí, jsou ucpané kanály a je to dlouhodobá záležitost, která i souvisí s těžbou na území obce.
1: Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Ve Valašském Meziříčí je velký zájem o nové Rius centrum. Lidé tam mohou odložit věci, které už nechtějí, ale jsou stále funkční. Nejčastěji podle mluvčího města Jakuba Mikuše dovážejí nábytek, nádobí, nářadí anebo dětské potřeby.
7: Za první 4 měsíce provozu navštívilo Rius centrum celkem 475 občanů našeho města, kteří zde odevzdali a zároveň si také vyzvedli stovky věcí o hmotnosti 1700 kg. Díky tomu se tak podařilo o víc než tunu a půl snížit množství odpadů ukládaného bez užitku na skládku.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu oblačno, přechodně až polojasno, k ránu i mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně, v údolích při uklidnění větru až 1 a přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni, na horách naměříte maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tři Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se už za malou chvíli vydáme k šikmému kostelu v Karviné. A druhá část této hodiny našeho svátečního podvečerního vysílání bude patřit ostravskému folklornímu kalendáriu. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

zmizela, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Příjemný podvečer, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď už se vydáme k šikmému kostelu. Prý visí na Božích nitkách, to se alespoň říká o kostelu svatého Petra z Alcantary v Karviné. Jak jinak prý vysvětlit, že přežil propad o téměř 40 metrů. Každopádně my se teď společně s místopředsedou spolku Stará Karviná, s Janem Polakovičem a redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Romanou Kubicovou vydáme trochu do historie tohoto symbolu pohornické krajiny.
1: Šikmý kostel v Karviné je ideálním vycházkovým místem. Po všech těch trasách, které vy jste tady pro návštěvníky připravili, kteří se zajímají o to, jak vlastně vypadá ta pohornická krajina, jak to vypadá, když odsud odejdou lidé a budovy zmizí. Takže z jak vlastně historického místa putujeme?
2: Kostel svatého Petra z Alcantary, nebo teďka hlavně známý jako Šikmý kostel, tam byl postavený v roce 1736, nastal v centru té Staré Karviné. Takže tady ten kostel obklopovalo město, nebo respektive kolem toho kostela vzniklo město a potom taky zmizelo. Takže kostel stál uprostřed toho města, stál na velkém kopečku, vlastně ten kostel byl oproti dnešku o 40 metrů výše.
1: To je úplně nepředstavitelné, žádný takový bod tady není, nebo kdybychom se dostali na ten kopec, tak jsme tak, jak byl kdysi ten kostel?
2: Víceméně jo, akorát kdybychom vylezli dneska ten kopeček směrem k tomu dolu Gabriela, takže my uvidíme ten kostel v dolině. No a předtím ještě 100 lety ten pohled byl přesně opačný, takže ten kostel, my bychom byli v dolině a ten kostel bychom viděli na kopečku. No a potom vlivem té těžby černé uhlí, především dolu Gabriela, který stojí tady kousek od nás, tak ten kostel se propadl, naklonil se, na všechny okolní stavby, třeba tady u kostela stavala fara, dvě školy, to všechno muselo padnout kvůli té těžbě černého uhlí.
1: Vždycky se zamýšlím, jaký je to zázrak, že ten kostel stále stojí, že to vlastně vydržel ten propad o 40 metrů. Čím to je?
2: No, bývalý farář Ernest Dostal, ten často říkal, že visí na Božích nitkách, takže to byla jeho oblíbená fráze. Tak je to díky tomu, že ten Ernest Dostal, který se stal v roce 1990 farářem, tak on opravdu neunavě několik let bojoval za záchranu toho kostela. Nakonec se mu to naštěstí podařilo, takže v letech 1994-1995 proběhla generální oprava a statické zajištění toho kostela, aby se už dále nepropadal a nepraskal. Takže díky tomu stojí do dneška.
1: No a ty kapličky, co tady jsou z boku, ty padaly spolu s ním?
2: Taky, nejsou sice tolik nakloněné, není to tolik vidět, ale trošku nakloněné jsou a ty kapličky to jsou hrobky rodiny Staněků a Fornerů, což byly vysoce postavení úředníci na Ládišmenichových šachtách. No a potom v pozdější době na těch kapliček sloužila také jako márnice, takže když si vypravovali pohřby z kostela, tak tam se přímo ukládali rakve.
1: No a on vlastně, ten hřbitov je tam kousíček přes cestu, ten od počátku přináležel tady k tomuto kostelu.
2: Původní hřbitov, když ten kostel vznikl, tak byl přímo u toho kostela, takže kolem do kostela se nacházel hřbitov. A potom, myslím, že někdy v roce 1878 už byl ten hřbitov tak naplněný, že ho přestěhovali, ten to zrušili a zdědili ten nový hřbitov, který tam je do dneška přes tu ulici Ostravskou.
1: Mm-hmm. Předpokládám, že když jsme byli na kopci, ještě před kolikati lety vlastně?
2: No, ten kopec tady u toho kostela, ten byl ještě v roce 1950, podle těch fotografií už nebyl takový velký, ale asi o 10 let později, v tom roce 60, tak už byl víceméně na rovině, jako známe dneska.
1: Takže to byl hrozně rychlý sešup.
2: Ano, po roce 1948, kde bylo opravdu velká těžba uhlí, jakož se říkalo, každá tuna uhlí republice, černé zlato, bylo to důležité, takže tady se opravdu ve velkém těžilo to uhlí a díky tomu ten kostel velice rychle propadl a našiknul se.
0: Říká na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Jan Polakovič, který se dlouhodobě zabývá historií Staré Karviné a je také autorem knihy Fenomén Stará Karviná a po písničce toho prozradí ještě víc.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr z Alcantary byl španělský františkánský mnich, mystik i reformátor, který proslul extrémně asketickým způsobem života. Za svatého byl prohlášen v roce 1669 a je patronem Brazílie. Právě jemu je zasvěcen kostel ve Staré Karviné. O jehož historii si s Janem Polakovičem ze spolku Stará Karviná povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová, aby pro nás zjistila víc.
1: Kdybychom bývali ještě v roce 1950 na kopci, tak tady určitě tady tak pokojně nesedí ten rybář a neloví si v tomhle jezírku ryby, takže to je taky pozůstatek důlní činnosti. A je záměrně vytvořené to jezero, nebo se to prostě propadlo a zavodnilo?
2: Tady byl původně takzvaný farský rybník a bylo to asi velikostně jenom 1/3 toho dnešního rybníku. A potom vlivem podolování v těch 40. letech se začala ta vodní plocha rozšiřovat, začala tady stoupat i spodní voda, takže z toho původního malého rybníčku se stal obrovský rybník, který i zatopil bývalou ulici Slámovou. Byla tady vlastně i vedle tramvajová trať. Takže tohle to všecko vlastně zmizelo vlivem toho rozšiřování toho rybníku.
1: Tramvajová trať šla tady někudy? Nekopírovala vlastně tu čtyřproudovou silnici, která se dneska vine z Ostravy do Karviné?
2: Ona byla trošičku mimo tu hlavní silnici, ona spíš jela přes tu zástavbu, takže kdybychom šli od toho dneska šikmého kostela na nejbližší tu křižovatku ulici Slámovou, kam potom můžeme k dolu Gabriela, tak zhruba v těch místech právě jela ta tramvajová trať.
1: Nezůstalo ani kousek kolejí, které byste tam jako z nostalgie položili.
2: Bohužel v Karviné není absolutně žádný pozůstatek, ani žádný památník, což je obrovská škoda, ale například v Bohumíně, tam se myslím, že staví i nějaká replika tramvaje. V Ostravě, tak kousek Masarykova náměstí je taky nějaký památník, tam je myslím autobusová zastávka, takže tady ty pozůstatky v okolních městech stále ještě jsou.
1: Karviná by si taky zasloužila. Já se ještě naposledy vrátím ke kostelu. Kdyby nebyl propadlý, kdyby nebyl našikmený, kdyby neměl tak pohnutou historii, co by na něm bylo zajímavé? Je tam třeba nějaký vzácný obraz, nebo to, co dělá atraktivitu, je právě ten jeho příběh?
2: To je pravda. Oni říkají například i památka, že z toho architektonického hlediska to není jako ničím významný kostel, takže tam je vlastně to genius loci hlavně k tomu jeho příběhu. Že se tady propadl, stal tady z toho celého města, 20-tisícového města, jako úplně jediný, pokřivil se. Takže je to takové to memento své doby, že byl u toho vzniku i zaniku té Karviné.
1: Dneska se asi dovnitř nedostaneme, to si musíme počkat na rozpuk turistické sezony, ale já jsem se ptala už na to, jak vnímají lidé, když vstoupí dovnitř. No a jak to vnímáte vy, když už víte, co vás čeká, když už jste na to připraven? Stále to ovlivňuje vlastně nějak tu motoriku?
2: No mě už ne, my jsme tady už docela karvinělci jako otrlí, takže nám to už divné vůbec nepřipadá, ale jako, když jsem tam byl poprvé, takže mě to opravdu zaujalo, jak to tam, že podlaha je vlastně opravdu vyrovnaná. Při poslední rekonstrukci tam je dokonce i vodovaha, protože lidé tomu nevěří. Ale všechny stěny a nejvíce to je vidět třeba na lustr, že jsou opravdu všechny šikmé, takže lidské oko to opravdu obtížně vstřebává.
1: No a ten mobiliář uvnitř je původní?
2: Některé části ano, myslím, že ten hlavní obraz toho Petra z Alcantary, ten pochází z toho původního kostela a hlavně ještě před tím kostelem svatého Petra z Alcantary tady stával kdysi dřevěný kostel svatého Martina. Na toho kostela se dochovala křtitelnice, taková velká kamena a ta se nachází v interiéru u těch schodů.
1: Takže počkejte si na rozpuk turistické sezony a potom každý víkend, že jo?
2: Až do konce října, takže každý víkend od 10 do 18 hodin a v červenci a srpnu i každý pátek je otevřeno.
1: Říká Honza Polakovič ze spolku Stará Karviná a vy můžete slyšet, že na střeše se teď pilně pracuje a do konce turistické sezony snad bude hotovo. Z Karviné Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

tu naši písničku už stokrát.

nějakých cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Plný májový sváteční podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu nabízíme výlet za písní s májovou tématikou až na západ Čech. Vybíráme z CDčka úsměvné a láskyplné písničky z Kralovicka od kapely Úsměv z Horní Břízy. Její kapelník, muzikant a náš bývalý plzeňský rozhlasový kolega Zdeněk Bláha upravil píseň Maječku zelený pro zpěváky Janu Kopřivovou a Jiřího Bártu a svou kapelu Úsměv z Horní Břízy.

Dnes máme státní svátek, Den vítězství. Právě 8. května si připomínáme jednu z hlavních událostí historie nejenom České republiky, ale i Evropy. Jak všichni víme, 8. května roku 1945 byla ukončena druhá světová válka díky kapitulaci fašistického Německa. Dějiny tehdejšího Československa nám dále připomíná 5. květen, kdy vypuklo na základě celoevropských událostí povstání. O 3 dny později, tedy 8. května, bylo podepsáno příměří a ústup jednotek Wehrmachtu z našeho území. Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale v polistopadových dějinách naší země se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, nebo dnes již víme, že západní část naší země osvobodili Američané. Tolik k osvěžení paměti vzniku státního svátku Dne vítězství. Naši východní sousedé Slováci slaví 8. květen jako Deň vítězstva nad fašismem. Mimochodem, jak asi všichni víme, Ostrava byla osvobozena 30. dubna roku 1945. Nalaďme se patřičně díky lidové písni z Bojnické Pojďme chlapci, pojďme zbíjať. Valašský bard Joška Lažaj vyspívá svým vysokým baritónem v úpravě Jana Rokity. Hraje ostravský technik s primášem Mirkem Lostou.

připomněli nedožité 105. narozeniny horňáckého zpěváka a pana řídícího Františka Okenky. Pedagog, ale též vynikající zpěvák nezaměnitelného hlasu František Okenka se narodil 5. května roku 1921 v Hrubé Vrbce. Zemřel 12. dubna roku 2018. A včera, ve čtvrtek 7. května, jsme vzpomněli nedožité 94. bývalého člena cymbalové muziky Technik a valašský vojvoda, basisty, též upravovatele, inženýra Eduarda Novotného. Eda Novotný se narodil 7. května roku 1932 v Hradci Králové. Zemřel 9. února roku 2012 v Novém Jičíně. Podstatnou část svého života prožil Novotný rodák z východních Čech v Kopřivnici a doslova si moravský folklor zamiloval. I ten horňácký. Poslechneme si v podání Františka Okenky sérii horňáckých sedláckých z titulní Janku náš. Doprovází muzika Jošky Kubíka z Hrubé Vrbky.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. Slovem provází Zdeněk Tofel. Připomeňme si dvě významy.

Osobnosti narozené 9. května. Zítra oslaví své 71. historik, etnograf a spisovatel Vlastimil Ondruška, narozen 9. května roku 1955 v Kladně. Je autorem především historických detektivních příběhů, ale též titulu s národopisnou nebo lidovou tématikou, kde využívá své znalosti z oboru etnografie a folkloristiky. Tento obor studoval Ondruška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil roku 1979. Vlastimil Ondruška také spolupracoval s Českým rozhlasem na seriálu Intimní historie, námět je ze stejnojmenné knihy, který byl pravidelně vysílán v letech 2007 až 2008 v rámci magazínu Zrcadlo. Autor v pořadu představoval zajímavosti z českých dějin a ze života lidí ve středověku. A ze světa hudby bude mít zítra narozeniny zpěvačka, klavíristka, skladatelka a hudební pedagožka Lída Nopová, narozená 9. května roku 1947 v Domažlicích. Mezi hlasové žáky Lídy Nopové patřil například Petr Muk, David Koller, též Raduza nebo Daša. Poslechněme si zpěvačku Dašu, tedy Dagmar Sobkovou, rodačku ze Zlína, ve zlidovělé písni Vlastiredla Husličky. Dnes v živé nahrávce z koncertu Souznění 2024, který zaznamenal mistr zvuku Aleš Huber, předloni dne 4. prosince v našem studiu S1. Zpívá Daša, hrají Pajky Pajk a Epoch Quartet.

Zítří v neděli 10. května bude Den matek. Slavil se už v antickém Řecku, kdy vzdávali hold ženám jako stvořitelkám života. Ze skutečného předchůdce tohoto svátku považujeme mateřskou neděli, kterou uspořádali v Anglii v 16. století. První oslava Dne matek proběhla až v roce 1908 ve Filadelfii a rok na to se k USA přidalo dalších 45 států z celého světa. Později v roce 1914 pak americký prezident Woodrow Wilson oficiálně vyhlásil oslavy prvního národního dne matek, který připadl na 2. květnovou neděli. U nás se poprvé svátek slavil v roce 1923, především zásluhou Alice Masarykové. Po únoru 1948 byl Den matek oficiálně nahrazen Mezinárodním dnem žen, MDŽ, i když v mnoha rodinách se slavil dál. Teprve od 90. let 20. století se k této tradici opět naplno a rádi vracíme. Den matek doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. Letos to bude v neděli 21. června. Od úterka 12. května přibírají nad vládu nad počasí tři zmrzlí. Pankrác, Servác a Bonifác. Věřme, že k nám budou milosrdní. A v úterý 12. května proběhne ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava od 7:30 večer další díl edice Zpěvem k srdci. Jan Rokyta mladší pozval jubilanta houslistu a zpěváka Mirka Hlostu, ostravskou cymbálovou muziku Lipka, cymbálovou muziku Vonic a z Krumíře a orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž z Brna s uměleckým vedoucím primášem do Dominikem Orságem. Koncert se bude vysílat živě na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a také na YouTube. Hudební pozvánce si poslechneme primáše Mirka Hlostu se sborem muzikantů cymbálové muziky Lipka v sérii písní Hore dědinů šel a Když jsem šel svatoborskou dědinu. Ta první je táhlá z Ratíškovic a druhá je k párovému točivému tanci Skočná z Kyjovska. Hraje ostravská cymbálová muzika Lipka. Nahrávka vznikla v rámci prvovýroby v našem studiu S1 v říjnu roku 2023. Pěkné májové dny vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplexní,

0: uchopení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Provoz na pražském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Kvůli suchu hrozí ve Zlínském kraji požáry. Beskydy budou mít novou kolibu, má připomínat fenomén pastevectví. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Stavbaři v Třinci začali s rekonstrukcí náměstí TGM. Postupně odstraní původní dlažbu a kašny. Ty nahradí nový vodní prvek. Na náměstí zůstanou původní vzrostlé platany. Povrch bude z protiskluzové žulové dlažby. Nové bude taky osvětlení anebo přívody elektřiny pro pořádání kulturních akcí. Pokračuje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec.
3: Adventní podvečery, které úplně nejsou ideální před kulturním domem Trysia, tady to bude útulnější, nebo trhy, nebo třinecké kulturní léto. V této chvíli je to o tom dát tomuto náměstí novou energii a využít maximálně potenciál, který tady možný je.
1: Hasiči ve Zlínském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu vyzvali lidi, aby ve volných dnech byli opatrní v nakládání s ohněm. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové, riziko požárů stále zvyšuje i vítr.
4: Žádáme občany o zvýšenou opatrnost, nedoporučujeme rozdělávat oheň a to zejména v přírodě, kde hrozí rychlé šíření požáru. Taktéž prosíme občany, aby neodhazovali nedopalky cigaret na zem, a to ani z oken vozidel. I malá jiskra může za těchto podmínek způsobit rozsáhlý požár.
1: Slovenský premiér Robert Fico přiletěl do Moskvy. V ruské metropoli se má zúčastnit akcí ke dni vítězství, připomínající konec druhé světové války v Evropě. O Ficově příjezdu informovala ruská agentura TASS. Šéf slovenské vlády má v plánu setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V rámci oslav chce taky položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Účast na vojenské přehlídce ale neplánuje. V Beskydech u vrcholu Gýrova vzniká dřevěná koliba. Má připomínat odkaz pastevců ovcí, kteří ještě v minulém století chovali stáda na vrcholcích tamních hor. Malou salaš postupně staví dobrovolníci. Ještě chybí doškovaná střecha. Trámy jsou zhruba 100 let staré, říká Jan Michalík z Polského kulturně osvětového svazu v Písku.
5: Jsme takoví nadšenci, dělali jsme to celý loňský rok, skladali jsme to ze staré chalupy, kterou jsme ručně rozebrali v obci Bukovec. Ona byla určena k demolici a přišlo nám fajn využít to staré dřevo s tím příběhem, když bylo zdravé a v pořádku, pro něco autentického.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, výjimečně se slabými přeháňkami. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 15 a 19 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimprle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená, to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: oddykačku. Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvena a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale pod covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota?
2: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupně. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, zkontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá

0: Ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoct.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce se ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace slizní. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: ano,
1: moc.
0: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Kterým směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako no, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocena a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní tramské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas. Věřím, že vždycky je čas. Jak pod ní ubíhá den, po cestách nechávám otisky bot.

Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti zdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že jsi smutná.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skládačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypal měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: zřízeně podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni. Na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kvůli.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lec jakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mně. Paste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešel druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 1:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem, vy jste tedy slyšel...

0: Co nám pan kapitán říkal? Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
0: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
0: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
0: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovy hlídky.
1: Budu tedy ve dvě za klášterem bosých karmelitánů.
0: Já taky. Naschledanou.
2: No, tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdráv.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo.
1: Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: A, už chápu. A ty Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
1: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vida, souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tas

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický

0: a francouzský repertoár. Takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
1: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který sedře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1/2 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek, nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře, jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půlcentem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kde pak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval, celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1 milion dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1 milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to,

I se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, už klíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tuňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenbergu, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I k krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkni čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou má.

0: ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
1: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
0: Povídejte.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucením, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout. To je asi
0: děkuju,
1: všechno.
0: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Haló, haló, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to u mě je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Jo. Prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no.
0: Takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovými pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu na
0: děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem, zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam.
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonož na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, aby jsi mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenectví. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítili jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no, tím bych ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: Souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně, jako Česká republika, a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době, jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju. Děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstinky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda, tyhle ty pořady mě zajímají, tohleto člověk se dozví velice moudrých věcí. Opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco, jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování, právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše vědce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás vyklíčit.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit
0: aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, to, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by si neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říci, dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvlášť ti, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no. Uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Ta napsala: dobrý večer, Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas, to je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy, děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No,
1: teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví?

0: pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou, to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Teď ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
1: Jo, kraj máme krásně. Český,
0: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
1: Ne, to musím
0: ale
1: ještě doplnit.
0: Jakmile...
1: Já taky. Já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně. Tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
0: ale
1: tak.
0: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sále. Ono kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
1: To
0: a říkám,
1: fakt.
0: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestane.
1: Noro, děkuju moc. Ať se daří. Zdravím do Frenštátu. Dobrou noc.
0: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
1: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smekám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volá rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pánbu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, kdyby si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko,
1: ano,
2: samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaný na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto
1: smutné. To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, ne, ale... že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí, protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky.
2: Kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty, kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z jihu Čech zdravím, koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se co nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kina od zhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šesky, jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděla jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo. Všechny, co tam udělali teďko? To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to teďko z toho, já tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétl, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stěžuju, to už jako oblast elektřímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc. Víš, že doktor, víš, že správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa, městí Oblovkovicově náměstí. A on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. A prej dvojitej. Já jsem se vám tak v duchu smála, že jsem ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Javořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižní Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováků, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedeme.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer, vlastenci, nákup v Čechách, potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten osmilampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát podpeřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit.

0: ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spable právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
1: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik, jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takový ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju, oče, že moje líčko je hladké, jako ohlen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top reví tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus, ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Aj, aj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se breptá.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kde lže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Haha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, že napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Táďo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už sedne se čajíček, Hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tatí, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tatí, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, víš, když mám

však nemusel vystatí smrt. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hrvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hrvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hrvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hrvínka, nebo v roce 2026 Hrvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hrvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.